Rádio Beat. Klasik rock. Klasický rock. Klasik rock.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, je tu čtvrtek 21. května 2026 a 5 minut před 6. hodinou už je čtvrthodinové zdržení na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Mluvím o osobácích, kteří zpomalují od 185. kilometru. Nákladní auta v pravém pruhu se houfují od Rosic od 181. Pokud ještě na Jižní Moravě nejste, ale zatím na Vysočině, tak za Koberovicemi na 86. kilometru směrem na Brno nepřehlédněte kamion s poruchou stojící na konci stoupání na 86. kilometru. Další porouchané autíčko stojí v zatáčce na 35. z Liberce na Turnov za Hodkovicemi na 37. kilometru. Tak snad to není nikdo z vás, co jste včera byli u rokové pompy. Koukám, že momentálně v Liberci je 10 stupňů a slunečno. Tak těch 10 stupňů to je takový republikový průměr, někde na západě místy jenom 8, ale už jsou taky místa v regionu Bítu, kde je 13 stupňů. Za chviličku tady bude Šimi s prvními zprávami pro nový den.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Bíťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: nemocnici.
1: Rádio B. Počasí.
2: Dnes má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: Cyklista Narváez vyhrál 11. etapu Gira, připsal si 3. vítězství v letošním ročníku. Celkové pořadí ale dál vede Portugalec Eulálio před Vingegaardem, Jan Hirt dojel v etapě 45. a celkově je 18. Fotbalová Liga národů bude mít po roce 2028 3 ligy místo 4 a skupiny s menším počtem zápasů proti různým soupeřům. Kvalifikace na Euro pak nově rozdělí týmy do 2 lig a přímo postoupí jen vítězové hlavních skupin. Aktivisté v Brně polili červenou barvou ruce sochy prezidenta Beneše před právnickou fakultou. Na pomník zároveň umístili ceduly s nápisem Český nácek, škůdce Moravy. Americký prezident Trump nebude tolerovat nepřátelský stát ve svém okolí, vzkázal Kubě. Washington prý nepřestane tlačit, dokud kubánský lid nezíská svobodu. Kritiku pak podpořil i ministr zahraničí Rubio. A nakonec Vranov u Brna bude v neděli hostit mezinárodní motokrosové závody.
3: Motokrosové závody budou v několika kategoriích. MX1, což je královská třída silných strojů s nejzkušenějšími jezdci. MX2 jsou dravé souboje nastupující generace a také vysoké tempo. 125 dvoutakty, to je juniorská kategorie, kde se rodí budoucí hvězdy. No a samozřejmostí je veterán, legendy motokrosu, které stále drží plyn na doraz. Pro fanoušky je k dispozici prostorné parkoviště přímo u areálu a několik diváckých zón, ze kterých uvidíte ty nejdelší skoky na technických pasážích. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
2: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

Když baskytarista kapely Free Andy Fraser napsal tuhle hitovku, tak mu bylo jenom 17 a 19-letý zpěvák Paul Rogers připsal text o drzém chlápkovi, který na ulici zahlédne krásnou ženu, přistoupí k ní a úspěšně ji přesvědčí, aby s ním šla domů. Já jsem ráda, že pro společnost pro čtvrtek 21. května jste po ránu zvolili Rádio Beat, slibu především spoustu skvělé muziky a taky důležitých informací, třeba o fotbale po písničce.

Fanoušci Karviné budou 3. srpna sledovat, kdo jim bude přilosován pro poslední kvalifikační kolo Evropské ligy. Slezané včera v Hradci porazili Jablonec 3-1 a slaví zisk domácího poháru. Tedy, jestli ještě dříve nepřijde trest. Proti Karviňákům jsou totiž vážná obvinění z ovlivňování zápasů a to by se mohlo ukázat jako nepřekonatelná bariéra při cestě do Evropy. Vždycky, když se hraje fotbal mimo hřiště, tak je to nemilé. Potěšení jsou ale Black Sabbath nebo třeba herec Tom Hanks. Aston Villa včera ve finále Evropské ligy hraném v Istanbulu před svým urozeným fanouškem princem Williamem, který byl na místě, porazila Freiburg 3-0. Tak, pokračuje tak německé prokletí, celky z Premier League totiž vyhrály posledních 7 klubových finále proti soupeřům z Bundesligy. A dneska nám k obědu naservíruje trenér naší reprezentace 30 jmen pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Miroslav Koubek potom konečnou nominaci na ten závěrečný turnaj oznámí právě po duelu s Kosovem. Dneska je 21. května. Víťáci, je čtvrtek a je 6:15.

Je čtvrtek 21. května a za necelý měsíc 13. června se v Příbrami bude konat setkání evropských hornických měst a na téhle té slávě zahraje i trio Michala Prokopa. My si Michala Prokopa teď dáme s kapelou Framus Five, ale ještě vám prozradím, že dneska můžete jít na trio Ivana Hlase v Úněticích u Lasíků. Norby, Ivan a Olin vám začnou hrát v 19.30. V Milevské galerii dneska zase hraje Ondra Fencel se svým triem. Ondra je kapelník kapely 5P Luboše Pospíšila. Ten dneska solo s kytarou bude v Jindřichově Hradci v klubu Dada Kaspr. Honza Křížek dneska bude mít koncert v atriu Městské knihovny v Poděbradech. Půjde o vzpomínky na Radima Hladíka a Blue Effect. No a v Kolíně se dneska taky bude vzpomínat na Petra Nováka. Hlavně tam proběhne narozeninový koncert Karla Kahovce a ve Městském společenském domě v Kolíně kromě Karla budou taky Beatles Revival a Michal Šindelář.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před půl sedmou vás ráda pozvu ke společné kávě, ale nejprve se ještě budeme věnovat šoférům. Ostatně teď někdo volá. Dobré ráno.
2: Jirka Dotrik, dobré ráno. Na R Strbičce směrem na Prahu na sedmi metka něco asi čerstvýho.
1: Jo, osobák nákladě.
2: No. Já jedu proti směru, a to tak rychle neviděl.
1: Jasně, no ježiš, opatrně hlavně. Dobrý, děkuju, vyřídím.
2: Jo. Hezký den.
1: Taky, ahoj. Ano, dneska se na Slánské dálnici směrem na Prahu nezasekneme u letiště, ale už dříve u Kladna. Na 6,5 kilometru je nehoda. První uvidíte osobák u středových svodidel a pak kousíček dál je kamion při krajnici zasahující i do pravého pruhu. Brzdí se kousek za Buštěhradem na 8 kilometru D7. V Hradci Králové je nehoda na městském okruhu na Pilnáčkově ulici směrem od mostu přes Labe na Slezské před městí ukřížení s ulicí Akademika Bedrny, tedy u těch obchoďáků. Srazila se tam na té křižovatce dvě auta. Jinak už 20 minut v osobáku ztratíte na příjezdu do Brna po D1. Počítejte s tím, osobní auta brzdí za Rosicemi, nákladňákem se zaseknete v pravém pruhu už na 175. kilometru. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejový útočník Kulich z Buffala se po problémech s krevní sraženinou vrací na led. Podle svých slov bude připraven na start nové sezony NHL. Ceny plynu pro domácnosti znovu rostou a nové smlouvy mohou vyjít i o tisíce korun ročně dráž. Odborníci doporučují porovnat nabídky a zafixovat cenu nejčastěji na 2 roky. Ministerstvo kultury nakonec pošle dotaci pražskému spolku Světová 1. Prověřování neprokázalo vazby na extremisty, kvůli kterým úřad podporu dříve pozastavil. Zítra večer ožije mnoho měst muzejní nocí.
2: Mladé Boleslavi se propojí letecké muzeum s hradem, galerii Podvěží staroměstské radice, galerie ve Sboru českých bratří a Škoda muzeum. Mezi nimi budou opět pendlovat 2 historické zakulacené autobusy Škoda. Programy začínají všude v 18 hodin a vydrží do 23. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec Malta rozdá všem občanům na rok placený chat GPT plus zdarma. Podmínkou je absolvování kurzu práce s umělou inteligencí. V Česku se podobná státní podpora AI nechystá. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Jakši mi před chviličkou ve zprávách říkal, že je v chodu 22. ročník festivalu muzejních nocí, tak pokud byste nechtěli přijít o něco zajímavého, tak jak regionálně, tak i podle data jsou akce seřazeny na webu Asociace muzeí a galerií České republiky. Buď to takhle zadáte do vyhledávače, anebo si napíšete na ten, nebo o ten odkaz na náš mail studio@radiobeat.cz a vám to pošlu. Dneska žádná akce není, dneska se totiž budeme věnovat Chardonnay. Jedna z nejpěstovanějších odrůd bílého vína na světě totiž má dneska ve čtvrtek 21. května svůj den, což se hodí, protože svátek má dneska Monika, tedy i má kamarádka, co si s ní vždycky vínko ráda dám. Na zdraví taky dneska připijeme Stanu Lynchovi, původnímu bubeníkovi kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Hrál s nimi skoro 20 let, byl s nimi taky uveden do rock'n'rollové síně slávy, hned si dáme ukázku jeho mistrovství. Jenom prozradím, že Lynch se zpočátku chtěl stát kytaristou, nikoli bubeníkem. Bicí by byly doporučeny jako metoda na odreagování a upuštění páry, protože on se prostě rád rval. Tak prý, aby mlátil do bubnů a ne do lidí.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, sweet home Alabama.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být přes den většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky postupně častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Karviné poprvé v historii vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu porazili Jablonec 3-1 a kopnou si v závěrečném předkole Evropské ligy. Pokud neuspějí, zahrají si hlavní fázi konferenční ligy. Česká kajakářka Kristýna Novosadová vybojovala na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě bronz v klasickém závodě. Single kanoistka Anna Redková skončila čtvrtá. Do Prahy před půlnocí přiletěl americký lékař, který byl v Africe v kontaktu s nakaženým ebolou. Nyní bude 21 dní v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka. Zatím není jasné, zda se nakazil. Policie v Praze zadržela muže, který se zabarikádoval ve Starodubečské ulici v domě a vyhrožoval výbušninami. Po téměř 2 hodinách budovu dobrovolně opustil. Uvnitř zbraně ani výbušniny nebyly.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Čeští hokejisté si připsali povinnou výhru, proti Itálii se ale hodně nadřeli. Více sporták Petr Plintovič.
2: Jakoby zápasy proti papírově slabším soupeřům českým hokejistům nesvědčily. Překvapení jako proti Slovincům ale parta kolem kapitána Romana Červenky nepřipustila, přestože po 2/3 prohrávala 0-1. Ve třetí části se nakonec postupně prosadili Alšer, Fleck a doprázdné Kubalík a Češi zapsali povinnou výhru 3-1. Pátý zápas ve skupině čeká náš výběr v sobotu odpoledne, a to federální derby proti Slovákům.
1: Švýcaři rozstříleli v paralelně hraném duelu Rakousko 9-0. Spojené státy vyhrály nad Německem 4-3 po nájezdech a připsali si druhou výhru na turnaji. Švédští hokejisté porazili Slovinsko jasně 6-0 a také oslavili druhé vítězství.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Classic Rock.

Na Velkém pražském okruhu směrem na letiště je u sjezdu na Barrandov nehoda kamionu s osobákem na D0. Od brněnské dálnice se zaseknete u vjezdu do Lochkovského tunelu. Takže pozor na dojíždění na 14. kilometru. I tahle ta nehoda nám trošku kazí, řekla bych opět, den jako vymilovaný, protože dneska je den vyšívanky. Svátek, jehož cílem je zachovat ukrajinské lidové tradice, nošení těch vyšívaných oděvů, se slaví vždycky třetí čtvrtek v květnu, a to je dneska. A akci, která oslavuje jedno z nejznámějších symbolů ukrajinské kultury, můžete navštívit třeba taky v pražské Holešovické tržnici. Od 11. do 22. hodiny nabídne kromě vyšívaných košulek i gastronomii, hudbu, folklor, tanečky, workshopy, rukodělný market. No, pokud máte zájem, Holešovická tržnice.

0: se dneska půjde na basket.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Házenkářky Kynžvartu vyrovnali finálovou sérii se Slaví na 1-1. Druhý zápas v Praze vyhráli 35-33. O titul rozhodne sobotní duel na západě Čech. Bronz mají házenkářky Mostu po vítězství nad Pískem. Čeští triatlonisté závodili na několika mezinárodních akcích. Heidi Juránková skončila 30. v Yokohamě, Filip Tlamka byl 20. ve Vietnamu. Úvodní závod českého poháru ve Zlíně vyhráli Grebíka Křížková. Evropský pohár v boulderingu se konal v Liptovském Mikuláši. Mezi muži vyhrál italský lezec Roysa. Nejlepší z českých reprezentantů byl Naimi na 41. místě. V závodě žen skončila 5. česká reprezentantka Martina Buršíková a 7. byla Emma Galeová. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladit

Před chviličku tady byl Šimi, taky děkujem, s menšinovými sporty a zapomněl zmínit jeden čerstvý zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Šlo o fyzicky velmi náročný úkon, o crowdfunding, tedy surfování nad davem lidí, tedy kdy si tělo toho hlavního aktéra podávají další účastníci koncertu nad hlavami. Paulinkena si tento zážitek dopřála počátkem měsíce, kde si v Texasu na koncertu Bradleyho Gilberta. Což je na tom zajímavé, je fakt, že tahle ta dáma se narodila v srpnu roku 1926. Tedy v létě oslaví sté narozeniny.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Je 7:30 a na velkém pražském okruhu směrem na letiště v připojovacím pruhu od Barrandova na 16. kilometru se srazilo nákladní auto s osobákem. Kolona začíná u Zbraslavy a od akvaparku se pak brzdí na ulici k Barrandovu směrem na okruh. Pořád je též fronta od 9. kilometru na Slánské dálnici před Prahou, na 6,5. je taky bouračka. A pokud na tu D7 jedete od Kladna, tak na tom přivaděči je Šťouchaneč u odbočky na Buštěhrad. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být přes den většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky postupně častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český cyklista Pavel Bittner si poranil vazy v kotníku a přijde minimálně o nadcházející etapový závod 4 dny v Dunkerque. Lidé si objednali státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun, což překročilo původní plán. Dluhopisy republiky se ale budou prodávat i po dosažení původního limitu 20 miliard. Přestavba přetížené křižovatky Třebonice na pražském okruhu u Zličína je na spadnutí. ŘSD už vybralo zhotovitele, práce za víc jak 500 milionů mají odstartovat letos a potrvají 2 roky. Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Řepy.
2: Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i strážníky z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčily. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec vozítko Perseverance na Marsu ujelo maraton téměř 42 kilometrů a je stále v dobrém technickém stavu. Na Marsu od roku 2021 zkoumá geologii, klima a hledá stopy dávného života. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

kteří zítra nebo v neděli valí na koncert Metallica do Frankfurtu nad Mohanem. My se uvidíme v Lokti nad Ohří, kde si zítra užijeme kapelu Red Baron Band, taky nikdy neviděný Yellow Dog Big Band, současnou sestavu Žlutého psa doplněnou o muzikanty, kteří kapelou prošli. A taky uvedeme Zuzanu Michnovou jako osobnost do beatové síně slávy. V sobotu to pak bude kapela Vítkovo kvarteto, skladba Zdroj Romana Dragouna a Pavel Textař, co by osobnost in memoriam. Na něj zavzpomíná kapela Synkopy 61. A pokud vy si vzpomenete, jak se jmenuje slavný song Zvůní ovoce, který Pavel Vrba napsal pro Olympiky a díky kterému se Petr Janda vidí zvenčí, tak pokud mi název té písničky napíšete do býťácké aplikace, no, tak někomu z těch, kdo napíšou správnou odpověď, věnuju dvě vstupenky na oba ty dva dny beatové síně slávy, teda zítra večírku Rádia Beat v Lokti nad Ohří.

Měli jsme v Lokti několikrát, jednou dokonce u beatové síně slávy. Jet Routal na rádiu Beat. Pokračovat budeme s kapelou Olympic. Já jsem se vás ptala, jak se jmenuje slavný song, který otextoval pro Petra Jandu a spol Pavel Vrba. Ten zvůní jablečnou, samozřejmě je to jasná zpráva. Jinak z dalších hitů Pavla Vrby pro Olympiky vzpomenu třeba Osmý den nebo Jako za mlada a my si dáme Želvu, která teda není textem Pavla Vrby, ale snad to nevadí.

Tak nevím, jestli po ránu honíte želvu, ale možná, že čas, takže už za 7 minut bude 8 hodin. Ve 2 odpoledne budeme vědět, kdo proti komu bude hrát v prvním kole French Open. Antukový tenisový Grand Slam v Paříži rozehrává hlavní soutěž v neděli. Do třetího, tedy posledního kola kvalifikace z 10 zástupců České tenisové školy prošly jenom 2. Linda Fruhvirtová a Zdeněk Kolář. A tomu budeme držet dneska palce po obědě. Snídáte-li, nechte si chutnat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8 hodin. Nehoda u Kladna na Slánské dálnici na Prahu už nepřekáží a tak se ranní kolona přesunula klasicky k letišti. Brzdí se u 3. kilometru D7. Půl hodinu navíc budete potřebovat na probojování se z plzeňské dálnice od Loděnice k Ořechu na Velkém pražském okruhu. Na D0 směrem na letiště došetřují nehodu v připojení od Barandova na 15. kilometru. Zpomalíte u Zbraslavy. A to i na Strakonice ulici směrem do centra. Zdržení osobáků na příjezdu do Brna po D1 od Prahy je od Rosic asi na 40 minut. Kamiony, ty jsou v přerušované koloně poprvé už od 158. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Wave.cz
1: Radio B. Počasí.
2: Dnes má být přes den většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky postupně častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Hokejisté Colorado dnes prohráli úvodní zápas v finále západní konference NHL doma s Vegas 2-4. Martin Nečas odešel se zápornou bilancí minus 2. Tomáš Hertl si připsal asistenci. Ve Francii rozhodnou o možném stíhání premiéra Babiše do konce roku. Je to kvůli nákupu tamních luxusních nemovitostí. Úřady 4 roky prověřovaly podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Knihovna Václava Havla dál řeší budoucí financování. Poté, co ji od příštího roku přestane podporovat nadace Bakalových, se hlásí noví dárci. Instituci prý zároveň čeká restrukturalizace. A nakonec do Luhačovic se po téměř 100 letech vrátí tradice automobilových dnů z první republiky. Od 3. do 6. června se tam uskuteční přehlídka historických vozů Concours d'Elegance. Vicepředseda Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko Karel Kupka.
3: Táhneme sem vzácný auta z celého světa. Luhačovice jsou nádherné místo, jsou dneska pro rekreaci a my to tam zaplavíme tady těmahle auta. Budeme se snažit tam udělat tu atmosféru těch 30. let, tak jak to tady bylo, když to tady založil Baťa.
2: To byla poslední informace. Těchto zpráv čtvrteční vysílání pokračuje dál s Katkou a AC/DC.
1: Radio B. Classic Rock.

Tvrdý jako skála, Brian Johnson a AC/DC na rádiu Beat. Když tady Vejvoďák tento týden dělal rokovou detektivku, do které ukryl Bon Scotta, tak jako nápovědu měl kapelu Skotační kulomet. A měli jste možnost vyhrát gramofon. No a dneska budete mít možnost vyhrát něco, čím ten gramofon naplníte, nebo k čemu ho využijete. Je to totiž LPčko plzeňské mnohohlavé 108členné kapely Skutační kulomet. Takže po 9. hodině se můžete s ostatními býťáky utkat právě o tento vinyl. Jo, vy ho nevidíte, tak je to deska kapely Skutační kulomet.

Hasta luego.

0: 10. července vyjde nová deska Rolling Stones. Tohle byla jedna ze 14 položek, co budou na ní. In the Stars. Ano, jestli kapela Rolling Stones ještě vyjede na turné, i to je ve hvězdách. V Brně se jde dneska na basket. Ve Vodovce se hraje třetí semifinále domácí nejvyšší mužské soutěže. A myslím si, že divácká kulisa bude asi pořádná, protože domácí překvapivě první dva zápasy v Pardubicích vyhráli. První finalista již je znám, Nymburk proti Opavě vyhrál všechny 4 zápasy a po 22. z posledních 24 sezon si zahraje o titul. No a v Americe v NBA se hrají konferenční finále. Dneska na západě srovnala Oklahoma krok se San Antoniem, když druhý zápas Thunder vyhráli rozdílem 9 bodů.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: René Kujan má za sebou při běhu napříč Finskem zhruba 40% trasy. Každý den běží maraton, tedy 240 kilometrů a celkem jich hodlá uběhnout 42. Chce u toho vybrat peníze pro sportovní klub vozíčkářů. Na kole pak okolo něj popojíždí Jan Král. Kluci Rádiu Beat řekli.
3: Zpočátku naše výprava ani tak moc pozornosti nebudila. To se zdá až v posledních dnech, že česká vlajka konečně začíná zabírat a Finové ji dokonce sami aktivně rozeznávají. A občas nás pozvou třeba na kafe nebo na koláč.
4: Ale nejpohostinnější jsou slovenští, indičtí a turečtí Finové.
3: A musíme samozřejmě velice pochválit všechny řidiče tady ve Finsku, kteří jsou velmi ohleduplní.
4: Pro zájezd bych Finsko doporučil převážně ornitologům, protože tma už tady neexistuje. Ptáci žvou v podstatě duch.
3: A pokud chcete sledovat naše další kroky, naší další cestu, tak stačí zvolit hashtag Suomi42 na Facebooku nebo na Instagramu. Děkujeme úplně všem, kteří se rozhodnou podpořit naše snahy na darujsprávně.cz.
2: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Finále na beatu bude dneska patřit právě Davidu Bowiemu. Jeho poslední album Černá hvězda si pustíme před půlnocí celé a můžete si ho býťáci vychutnat třeba cestou z koncertu. Mám vás pozdravovat od Zdeňka z Městského společenského centra v Kolíně. Ten mi napsal, že legendární zpěvák a muzikant Karel Kahovec tam dneska oslaví své 80. narozeniny. Asistovat mu u toho bude kladenská parta The Beatles Revival a taky mladý dědek, ano, Michal Šindelář, který zavzpomíná na své časy u Katapultu. No a sám oslavenec zaspívá nejenom svoje hity, ale i nestárnoucí písničky Petra Nováka. Takže v Kolíně, v Městském společenském domě se začíná ve 20 hodin. V Úněticích u Lasíků už o půl hodiny dřív začne hrát trio Ivana Hlase. Nebo se můžete vypravit na Luboše Pospíšela do Jindřichova Hradce do Dada klubu Kasper. Jinak Honza Křížek, ten chystá vzpomínky na Radima Hladíka a Blue Effect dneska večer v atriu Městské knihovny v Poděbradech. A ještě tady mám pozvání do Milovské galerie M, kde dneska hraje Ondra Fencl se svým triem. A propo, Ondra Fencl bude v úterý hrát v Plzni v Měšťanské besedě se svojí kapelou Hromosfot a s Honzou Hrubým. Ten teď s Vláďou Myšíkem.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Květinami posypané svatební cesty opustíme a 2 minuty před 8:30 se přesuneme na plzeňskou dálnici. Na 37. kilometru, jak jsou proti sobě ty dvě čerpačky, tak směrem na Plzeň je nehoda dvojice osobních aut. Jestli jedete opačně, tak počítejte, že se na plzeňské dálnici před nájezdem na velký okruh zaseknete kousíček za loděnicemi v tom kopci na 8. kilometru s tím, že klasicky na velkém okruhu po ořech je to zdržení na 30 minut. Včera byl Světový den včel a teď u obce Medonosy na 9. z Mělníka na Českou Lípu zasahují záchranáři, náklaďák tam sjel do škarpy. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky, teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejový útočník Kulich z Buffala se po problémech s krevní sraženinou vrací na led. Podle svých slov bude připraven na start nové sezony NHL. Ceny plynu pro domácnosti znovu rostou a nové smlouvy mohou vyjít i o tisíce korun ročně dráž. Odborníci doporučují porovnat nabídky a zafixovat cenu nejčastěji na 2 roky. Ministerstvo kultury nakonec pošle dotaci pražskému spolku Světová 1. Prověřování neprokázalo vazby na extremisty, kvůli kterým úřad podporu dříve pozastavil. Zítra večer ožije mnoho měst muzejní nocí.
2: Mladé Boleslavi se propojí letecké muzeum s hradem, galerii Podvěží staroměstské radice, galerie ve Sboru českých bratří a Škoda muzeum. Mezi nimi budou opět pendlovat 2 historické zakulacené autobusy Škoda. Programy začínají všude v 18 hodin a vydrží do 23. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec Malta rozdá všem občanům na rok placený chat GPT plus zdarma. Podmínkou je absolvování kurzu práce s umělou inteligencí. V Česku se podobná státní podpora AI nechystá. Poslouchali jste krátké zprávy na

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: A

0: Za 2 minuty bude 9:15. Trio Emerson, Lake a Palmer dohrálo a teď pustím Paranoid od Black Sabbath. Protože tento song jsem si vybavila, když včera Aston Villa vyhrála Evropskou ligu, protože tahle ta písnička doprovázela song dělající reklamu na loňské dresy tohoto klubu, který ještě předloni takhle Ozzy blbnul při propagaci svého oblíbeného fotbalového celku. Jsem si před chvilkou pouštěla i to video. Je to hezké, je to takové veselé. Někdy i reklama může být fajn, kdybyste taky chtěli zkouknout a nemohli byste to najít, napište si na studio@radiobeat.cz. Já vám Ozzyho i jeho psa ve fotbalovém dresu Aston Villa pošlu. Jinak včera při tom finále v Istanbulu přihlížel urozený fanoušek Britů princ William. Aston Villa porazila Freiburg 3-0 a pokračuje tak německé prokletí, protože celky z Premier League vyhrály posledních 7 klubových finále právě proti soupeřům z Bundesligy. Jo a když už jsem u fotbalu, tak dneska nám k obědu trenér naší reprezentace Miroslav Koubek naservíruje 30 jmen pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a tím přípravným utkáním s Kosovem, které se hraje posledního května v Praze na Letné.
1: Hey, Geezer.
2: All right, us.
1: Let's play Villa Park.

0: ajťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34

A co bude na rádiu být po 9. hodině? No je čtvrtek, takže nás samozřejmě čeká roková detektivka. Vejvoďák má nápovědy a taky pro nejbystřejšího luštitele nachystáno LPčko, ano, klasický vinyl. Jmenuje se Mariánské potvory a natočila ho plzeňská parta Skotační kulomet. Po Vejvoďákovi tady bude skotačit Otaseman, včera spolu byli v Liberci, dobře nakrmení, zbíťák rozhovoření a spokojení přijeli, fotky taky slíbili, snad se brzo objeví u nás na Facebooku třeba. Ota ten svoji směnu začne ve společnosti tupláků, to znamená vždycky si vzpomene na nějakého interpreta a zahraje vám od něj ne jednu, ale rovnou dvě písničky. Pak přijde Standa Rubáš střídán Honzou Hamerníkem, se kterým u repráků můžete dneska večer rozprávěti a pak zazpomínat na poslední desku Davida Bowieho s titulem Black Star, to tady dneska uzavřeme.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9 hodin, jedete-li na Prahu po plzeňské dálnici, tak počítejte, že se zaseknete u 8. kilometru. Za Ořech na Velkém okruhu je to zdržení asi 40 minut. 40 minut v osobáku je to stále taky navíc na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Vrátíme se na plzeňskou dálnici, ale pojedeme opačně, tedy z Prahy na Plzeň. Tak první je kolona u Bavorině od 27. kilometru, protože od 28. a půltého je zúžení. A pak na 37. se došetřuje ta nehoda, kde se ale trošku zpomaluje. Tak vy popojete dál s Vejvoďákem, přeji vám úspěšný čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: B.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23. Zítra slunečno, odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě s malou pravděpodobností přehánky. Teploty 22 až 26, na severovýchodě 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Narváez vyhrál 11. etapu Gira, připsal si 3. vítězství v letošním ročníku. Celkové pořadí ale dál vede Portugalec Eulálio před Vingegaardem. Jan Hirt dojel v etapě 45. a celkově je 18. Basketbalisté Nymburka postoupili do ligového finále a budou útočit na svůj už 21. titul. V Opavě vyhráli 98-86 a semifinálovou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Nadcházející víkend bude slunečný a teplý. Od pátku se vyjasní a teploty porostou, v neděli se mohou přiblížit až k 29 stupňům. Srážky pokud, tak jen výjimečně. Ministryně Mrázová hájí užívání levného městského bytu tím, že po rozvodu měla málo peněz. Přesto na sociálních sítích sdílela fotografie z cest do Japonska, USA či třeba Brazílie. Nyní tvrdí, že dražší dovolené jí platila sestra. A nakonec Vranov u Brna bude v neděli hostit mezinárodní závody terénních motorek.
2: Motokrosové závody budou v několika kategoriích. MX1, což je královská třída silných strojů s nejzkušenějšími jezdci. MX2 jsou dravé souboje nastupující generace a také vysoké tempo. 125 dvoutakty, to je juniorská kategorie, kde se rodí budoucí hvězdy. No a samozřejmostí je veterán, legendy motokrosu, které stále drží plyn na doraz. Pro fanoušky je k dispozici prostorné parkoviště přímo u areálu a několik diváckých zón, ze kterých uvidíte ty nejdelší skoky na technických pasážích. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvoďákovi.
3: Připravte si notes, lupu

0: Radio B.
1: Je to ta poslední detektivka v tomto týdnu, nedá se svítit, zítra je pátek a to jsou rockerova rána, ta další detektivka nás čeká potom až někdy v pondělí 25. května. Já jsem Vývodák, hezký den vám přeji. Tento týden, mám pocit, že to bylo v úterý, jsme hledali nabídku v detektivce Bona Scotta, ne prvního, ale druhého zpěváka skupiny AC/DC, zásadního zpěváka kapely AC/DC. Já jsem jako nápovědu použil jednu skladbu od skupiny Skotační kulomet, jako Skotační, jako Scott, Bon Scott. A vzpomněl jsem si, že tady mám vlastně od kluků, když tady byli v Rockerově ráně, nebo Ránu, nebo Ránovi, tak ještě jedno LPčko, to

LPčko se jmenuje Mariánské potvory a kdo byste chtěli gramofonovou desku skupiny Skutační kulomet, tak musíte podle indicí a nápověd a blbejch keců ode mě poznat, koho dneska v detektivce hledáme. Hledáme skupinu, velmi známou skupinu, taky, že jo, jinak by se hledala kapela, kterou by nikdo neznal, že jo, to bychom potom tady mohli dávat nápovědy do aleluja. Tady je první indicie, první nápověda, možná, že se někdo najde, kdo v tom pozná tu kapelu, kterou hledáme, a navíc ještě dotelefonuje, čímž by ta čtvrteční detektivka byla významně pokrácena. Ale uvidíme, poslouchejte.

by stačilo pro začátek, jak zpívá Odysseia, 210, 32, 33, 34. Tušíte někdo, jakou kapelu dneska v Detektivce na mýtu hledáme? Já to netuším, já to vím.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Včera na té naší první bíťácké pumpě letošní v Liberci, takže mě spousta bíťáků ptala, co je dneska v detektivce, aby jako měli náskok před ostatníma, tak doufám, že jsem to nikomu v mladické nerozvážnosti nevykecal tam v Liberci na parkovišti. Před ní jsou 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Ahoj, tady Martin.
2: Martine, držím ti palce. Jak to máš dneska teda se Sumírovan?
3: Velvet Underground.
2: Velvet Underground, že by to byly, jo?
3: Podle toho Sametu.
2: No a přesto je to jiná skupina, teda. Jo,
3: jo, tak budu pátrat dál.
2: Já si, hele, věřím tomu, že když budeš pátrat dál, tak se dopátráš do finální verze. Zatím děkuju, měj se, čau, ahoj.
3: Ahoj.
2: No, panečku, nějaký jiný pokus? Vidím, že, ten, že vás ten Samet nakopnul. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
4: No Honza, ahoj, já si tipnu na dnešní detektivku, že to jsou buefetky.
2: Kvůli té modré barvě, jak zpívá no, pan Karel Gott, modrý samé, takže modrý efekt, no. Blue efekt. Ne, dobrý, taky to. Špatně, hele, jo.
4: Dobrý.
2: Já teď vlastně mám strach, protože si říkám, že to uhodnete hned. Jenom přemýšlím, co jsem udělal blbě. Zatím ti děkuju, měj se, jo, čau. Ten třetí, kdo se dovolá, já jsem si vlastně teď uvědomil, že vlastně Karel Gott zpívá modrý samet a že vy si to okamžitě dokážete jako přelousknout do té angličtiny. Radio Beat, kdo teď? Haló?
5: Ahoj, tady Pepa.
2: Nazdar Pepiku, ty to musíš vědět v Nekvasovech. Neříkej mi, že ne.
5: Zkusím Vltavu.
2: Vltavu zkoušíš? A to je ale blbě, Pepo. Hele, Vltava to není. Děkuji ti, hezký ráno. Měj se, čau.
5: Ahoj.
2: No, panečku, tak Vltavu na nás vytáhne dneska Pepa. Takhle brzy po ránu. Radio Beat, kdo teď?
6: Miloš, ahoj, Vejvodňáku.
2: Miloši, končíme. Jo?
6: Dobře.
2: Tak a teď mi řekni, koho hledáme, jakou kapelu, schválně.
6: Velvet Underground.
2: Nikoliv věk, Velvet Underground to nejsou, jo?
6: Dobře, OK.
2: Jo? Možná bych spojoval ten samet, jo?
6: Ano.
2: S tou barvou.
6: Dobře, OK.
2: Když už bych měl teda poradit takhle z kráje, jo? Tak děkuju zatím, čau.
6: Díky, ahoj.
2: Tak tady jsme motivovali jednoho detektiva Bíťáka k přemýšlení a teď ještě někdo na telefonu, haló, z auta, podle mě.
7: Ahoj, ahoj, Martin Varik. Vystřelím, co mě napadlo první.
2: No? Gotthard tě napadli, proč? Gotthard, zrovna.
7: Slyšel jsem Gotťáka.
2: Jo, Karel Gott, teď vlastně já jsem pitomec, ano. Karel Gott zpíval Modrý samet, tedy Blue Velvet. Já dám druhou nápovědu z jednoho primátského pořadu a myslím si, že když se dostaneme přes toho hosta, tak máme, myslím si, vyhráno. Jo, tak poslouchej, čau, ahoj.
7: Čau, čau.
8: Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Mardy. Zpěvák skupiny Vypsaná Fixa, který nedávno oslavil 50, vidíte, jak chodí.
9: Ještě kytarista.
8: Ty se prý učil na kytaru podle obrázků a kordových značek, které přinesl kamarád a byly všechny špatně.
9: No, to mi dones kamarád Petr Jílek, protože my jsme spolu byli na táboře. A tam, kdo hrál na kytaru, tak byl King. A my jsme na kytaru nehráli a byli jsme lůzři. Takže nás napadlo, že se naučíme a příští tábor budeme Kingové. Tak on opsal někde ty akordy, udělal tam ty značky, ale nakreslil to blbě a dones mi to. A já jsem se to naučil špatně. Takže od teďka všechny akordy držím blbě. A on se vůbec to nenaučil, mu to pak bylo jedno a takhle to dopadlo.
2: No, videa, to je krásný příběh. 210, 32, 33, 34. Neříkám nic. Mlčím. Nenapovídám.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Zatím ani jeden z pokusů nebyl dobře, pojďme tedy na další. 210, 32, 33, 34, rádio, prosím.
4: Ahoj, Jarda od Kulatý lopaty, ve Julďáku mě napadl žlutý pes.
3: Proč, Jardo, od Kulatý lopaty tě napadl žlutý pes? Co?
4: Tak samet, oni mají sametovou, ano? A zpívají modrá je dobrá.
3: To je všechno sedící, ano, správně, jako že bych vzal názvy těch jejich skladeb, ale vůbec ne. Já jsem v první indicii vzal původní název té kapely, kterou hledáme, a v té druhé nápovědě z pořadu 7 pádů Honzy Dětka, tak jsem vzal skutečně Mardyho, zpěváka, frontmana kapely Vypsaná fixa, protože někde v té tvorbě té kapely, kterou hledáme dneska, se nám objevuje Mardy. To je, viď, hele, to je postup,
4: no, to
3: parečku.
4: To už jsem neslyšel druhou nápovědu.
3: No a já ji právě slyšel a proto jsem trošku napřed před tebou, ale nevadí.
4: No,
3: ty mě doženej 100%, o to nemám strach. Zatím, měj se,
4: jo.
3: Čau.
4: Dobře, pojedu dál.
3: Někdo, kdo třeba pracuje už s dvouma indíciema, protože je slyšel, nebo s dvěmi indíciemi, Radio Beat, prosím.
5: Navzdár, tady Mira Hradiště.
3: Ty jsi si tak oddechnul, Miro, z Hradiště, že bys jako... A teď to řeknu teda. Tak to řekni, Miro.
5: No, nevím, nehledáme Rainbow.
3: Proč? Tuhle duhatu.
5: Tam nějaký barvy tam hrají roli. Vypsaná fixa,
3: jo, modrá tak, barva. Modrá barva, fixa, duha, no, dobře. Jako, malinko je to přes ruku, ale který indicie nejsou v detektivce přes ruku, že jo? Skoro všechny.
5: No, právě.
3: Přesně tak, ale je to zatím blbě. Děkuji ti, měj se, čau.
5: Taky. Čau, čau.
3: Hned další pokus, aby jsme se nezdržírovali. Radio Beat, Vejvodák, prosím. Halo. No, panečku, a přitom zase taková ta situace, kdy ledky blikají, ale někdo tam drží mlčí, což ale není případ toho, kdo je teď na drátě. Halo?
6: No, čau, Pavel.
3: Pavle, držím ti palce, koho hledáme?
6: Já si tipnu Velvet Revolver.
3: Velvet Underground a Velvet Revolver, čím jsme vystřílili všechny Velvety a můžeme pokračovat. Ani jeden z nich to není. Děkuju, měj se, čau. Další pokus, aby jsme se nezasekli na tomhle. Radio Beat, Vejvodák, prosím.
7: Nazdar, tady Jarmy, já myslím, že to je kapela Shocking Blue.
3: Shocking Blue, proč, Jarmile? Ale ty...
7: No, mluvil se tam o Blue a ještě k tomu nějaký slovo mělo být a teď, jak ty akordy se nahrává v době, tak to byl pro něj šok.
3: To je pravda, ano. Mimochodem, v házený, když jsme hráli jako kluci, tak jsme měli signál, takový, který se používá, že jo, při útoku, a ten se jmenoval Jarmil, jo, to jsem si teďko podle tebe na to vzpomněl.
7: No.
3: Jo, většinou to vycházelo. Zatím ti děkuju, měj se.
7: Tak
3: ani Jarmil se nedostal ke správné odpovědi, já snad budu muset pustit tu třetí nápovědu, třeba ne, Radio Beat, prosím.
8: Dobrý den, počkej, tady je Petr.
3: Nazdar, Petře, tak co?
8: Volám správně do detektivky.
3: Já si myslím, že jo, zkus to.
8: Vidím to na žlutýho psa.
3: Žlutý pes už byl typovaný a vidíš to blbě, žlutý pes to není.
8: Já jsem to neslyšel.
3: No,
8: dobrý,
3: ale okay. To nevadí, vydrž, já teď dám třetí nápovědu, třetí indici, třetí jako to, že to pozná, že to není originál tohle.
8: Dobrý.
3: Jo, tak zatím, čau.
8: Tak jo. Čau, čau.

Majdák, ten si dneska ještě nedotelefonoval do detektivky. Sami jste viděli, že tohle nebyl originál Ivan Mládek. To bylo něco jiného v tom správném názvu. 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Tak srdcáme se s tím už dobře přes půl hodiny. 210, 32, 33, 34, tři nápovědy už jsme slyšeli, tak snad se blížíme ke konci. Rádio Beat, prosím.
2: Ahoj vývoďáku, Filip Liberec.
1: Nazdar Filipe, tak co?
2: Volám na detektivku, nemůže to být Creedence, Clearwater Revival.
1: Proč by to zrovna měla být tahle kapela jako CCR, tedy Creedence Clearwater Revival? Podle čeho?
2: Já jsem neslyšel jsem všechny nápovědy, ale Mardi Gras byla, myslím, deska její.
1: Z roku 1972, to je úplně stejně stará deska, jako jsem já, jo? Mardi Gras, ano, správně. Děkuji moc, ano, to si tak. No a první indicí si neslyšel Modrý samet, jak zpíval Karel Gott?
2: Jenom jsem něco zaslech, já jsem tady pobíhal, ale jenom podle toho Mardiho jsem to...
1: Tak člověče, Creedence Clearwater Revival začali hrát už v roce 1959, tehdy ještě pod názvem, který se přímo nabízí, Modrý samet, tedy Blue Velvet, modrý sametové, dá se říct takhle. Proto jo. Jsem tam dal Modrý samet, tedy Blue Velvet od Karla Gotta, protože to je původní název skupiny Creedence Clearwater Revival. Mardi Gras je album z roku 72, no a Děda Mládek, Illegal Band, je jedna z prvních revivalových kapel v České republice. Ivan Mládek vlastně byl jeden z prvních umělců po roce 89, který měl svůj revival u nás, jo, což je samozřejmě unikát. Správně, ano, máš tady desku skupiny Skotační kulomet, ta deska LPčko je to, jo, na gramofon, tak ta deska se jmenuje Mariánské potvory, ať ti to dobře hraje a dobře se ti to poslouchá. Po krátkých zprávách budeme hrát Creedence Clearwater Revival až do 10. hodiny. Děkuju.
2: Super. Díky.
0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě krátce doprava, dálnice D1, kilometr 309 od Ostravy na Přerov, je tam bouračka dvou osobních vozů, na D5 se na 6. kilometru od Berouna na Prahu ještě před sjezdem na Rudnou řeší policie bouračku nákladního a osobního auta. V Praze samotné v Poděbradské ulici se srazilo nákladní a osobní auto, na Jihlavsku v Polné na Husovo náměstí stojí jeden pruh kvůli havárce dvou osobáků a stejná bouračka dvou osobních vozů se stala i v ulici Boženy Němcové v Českých Budějovicích.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být přes den většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky postupně častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český cyklista Pavel Bittner si poranil vazy v kotníku a přijde minimálně o nadcházející etapový závod 4 dny v Dunkerque. Lidé si objednali státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun, což překročilo původní plán. Dluhopisy republiky se ale budou prodávat i po dosažení původního limitu 20 miliard. Přestavba přetížené křižovatky Třebonice na pražském okruhu u Zličína je na spadnutí. ŘSD už vybralo zhotovitele, práce za více jak 500 milionů mají odstartovat letos a potrvají 2 roky. Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Řepy.
2: Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i strážníky z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčily. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec vozítko Perseverance na Marsu ujelo maraton téměř 42 kilometrů a je stále v dobrém technickém stavu. Na Marsu od roku 2021 zkoumá geologii, klima a hledá stopy dávného života. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio B.

Dneska jsme v Detektivce na beatu hledali skupinu Creedence Clearwater Revival. V první nápovědě to byla skladba Modrý samet, tedy Blue Velvet od Karla Gotta. Je to tak, že kapelu Creedence Clearwater Revival tvořili zpěvák a kytarista John Fogerty, pak jeho brácha Tom Fogerty, také basák Stu Cook a bubeník Doug Clifford. Začali hrát už v roce 1959, tehdy ještě pod názvem Blue Velvets, tedy Modří sameti, dá se říct. A proto tedy skladba Blue Velvet, Modrý samet od Karla Gotta. Až někdy v roce 67 si dali název Creedence Clearwater Revival. Druhá nápověda z pořadu 7 pádů Honzy Dětka, kdy měl jako hosta frontmana skupiny Vypsaná fixa Mardyho, no a zrovna Creedence Clearwater Revival vydali v roce 1972 album, které se jmenuje Mardi Gras. Přes Mardyho na desku, no a poslední indicie Děda Mládek Illegal Band jako jeden z prvních, jestli ne vůbec, revivalových souborů, kdy Ivan Mládek byl jeden z prvních, kdo měl svůj revival v podobě, tedy skupiny Děda Mládek Illegal Band. No a protože Děda Mládek Illegal Band je revivalová kapela a Creedence Clearwater Revival mají revival v názvu, tak jsme se Hrgot nakonec potkali tedy.

0: byli hledáni Creedence Clearwater Revival, nakonec jsme je našli, ani to jako nebyly žádné peripetie, prostě standardně po třetí nápovědě jste to měli. Zítra jsou rockerova rána, přijde Proteus, tedy Honzík Macků, další detektivka bude na skladě 25. Příští týden v pondělí od 9. hodiny ráno. Doprava!
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D5 jedete-li z Plzně do Prahy nebo od Berouna na Prahu, na 11. kilometru se brzdí a pak je štrůdl až na Zličín, zdržení kolem 10 minut. V opačném směru D5, tedy od Prahy na Plzeň, mezi 26. a 30. kilometrem je kolona před dopravním omezením a i tady je zdržení kolem 10 minut. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 205. kilometru se popojíždí až na 197. a tady je zdržení pro osobní auta kolem 25 minut. V Praze Rohanské nábřeží, tedy Těšnovský tunel, je tam nepojízdné auto na výjezdu z tunelu směrem do Karlína a ještě Praha 14, Poděbradská ve směru do centra hlavního města, středový pruh stojí kvůli bouračce nákladního a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: nemocnici. Rádio B.
1: Počasí. Dnes má být většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky, během dne častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23. Zítra slunečno, odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě s malou pravděpodobností přehánky. Teploty 22 až 26, na severovýchodě 20 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Karviné poprvé v historii vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu porazili Jablonec 3-1 a kopnou si závěrečné předkolo Evropské ligy. Pokud neuspějí, zahrají si hlavní fázi konferenční ligy. Česká kajakářka Kristýna Novosadová vybojovala na mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě bronz v klasickém závodě. Single kanoistka Anna Redková skončila čtvrtá. Soud znovu zamítl žalobu Miroslava Ševčíka proti jeho odvolání z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Rektor prý postupoval oprávněně. Ševčík se může obrátit už jen na nejvyšší správní soud. Okolí Nápole dnes zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Otřesy vyhnali Italy do ulic. Větší škody ale úřady zatím nehlásí. Z preventivních důvodů zůstaly některé školy zavřené. A nakonec v Luhačovicích se po téměř 100 letech vrátí tradice a

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Tohle byly Beatles a Back in the USSR 10 minut, necelých tedy 10 minut před půl jedenáctou dopoledne, jenom rychlá dopravní informace. Píše mi tady Tomáš Ješov, zdar vývodáku na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Vyškova, zdechl na začátku zúžení kamion. Fronta jako prase, Tomáš to psal samozřejmě ve fofru, proto tam má to prase. My víme, že na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 205. kilometru se popojíždí, no spíš už od 208. koukám kilometru, se pojíždí až někam na 197. a to zdržení v tomto úseku pro osobní auta je kolem 30 minut. Nákladní auta z toho výjímaje, protože ta čekací doba anebo to zdržení tak je podstatně delší. Ale vy co, jedete po D1 od Vyškova na Brno, míjíte Rousíno v Holubice a takhle, počítejte s tím, že někde na 208. kilometru zastavíte v koloně a pak budete pouze popojíždět směrem k moravské metropoli. Nabídnu za chvilečku Jetro, teď se skladbou Poesis Beat Luboš Pospíšil.

Ian Anderson, Aqualung, Jet Routal na beatu 2 minuty po 11:30 dopoledne, za chviličku Beatles, Engels, Marx a Vltava, anebo obráceně taky Mrs. Robinson od Simona Garfunkla, anebo Love Gun od kapely Kiss. Menšinové sporty jsou připravené Petrem Šimáčkem, krom jiného sledujeme i finálovou sérii mezi házenkářkami Kynžvartu a Pražské Slavie. Není ještě rozhodnuto o tom, kdo bude letos mistr. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech na beatu.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Házenkářky Kynžvartu vyrovnaly finálovou sérii se Slavií na 1-1. Druhý zápas v Praze vyhráli 35-33. O titulu rozhodne sobotní duel na západě Čech. Bronz mají házenkářky Mostu po vítězství nad Pískem. Čeští triatlonisté závodili na několika mezinárodních akcích. Heidi Juránková skončila 30. v Yokohamě, Filip Tlamka byl 20. ve Vietnamu. Úvodní závod českého poháru ve Zlíně vyhráli Grebík a Křížková. Evropský pohár v boulderingu se konal v Liptovském Mikuláši. Mezi muži vyhrál italský lezec Roysa. Nejlepší z českých reprezentantů byl Naimi na 41. místě. V závodě žen skončila 5. česká reprezentantka Martina Buršíková a 7. byla Emma Galeová. René Kujan má za sebou při běhu napříč Finskem zhruba 40% trasy. Každý den běží maraton, tedy 240 kilometrů a celkem jich hodlá uběhnout 42. Chce u toho vybrat peníze pro sportovní klub vozíčkářů. Na kole pak okolo něj popojíždí Jan Král. Kluci Rádiu Beat řekli.
2: Zpočátku naše výprava ani tak moc pozornosti nebudila. To se zdá až v posledních dnech, že česká vlajka konečně začíná zabírat a Finové ji dokonce sami aktivně rozeznávají. A občas nás pozvou třeba na kafe nebo na koláč.
3: Ale nejpohostinnější jsou slovenští, indičtí a turečtí Finové.
2: A musíme samozřejmě velice pochválit všechny řidiče tady ve Finsku, kteří jsou velmi ohleduplní.
3: Pro zájezd bych Finsko doporučil převážně ornitologů, protože tma už tady neexistuje a ptáci žijou v podstatě duch.
2: A pokud chcete sledovat naše další kroky, naší další cestu, tak stačí zvolit hashtag Suomi42 na Facebooku nebo na Instagramu. Děkujeme úplně všem, kteří se rozhodnou podpořit naše snahy na darujsprávně.cz.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Slibovaná muzika Beatles, Engels, Marx a Vltava v programu Rádia B3, možná už tedy 4 minuty před, ba ne vlastně po 11:15 dopoledne. Já tady druhým okem koukám už mezi půlnoční desky. Je tam jedna věc, která mě tedy mrzí, ale když to vezmu po pořadě, nahoře je Robert Plant na prvním místě s deskou Carry Fire, 386 beatáckých hlasů. Pod ním je album The Rise of Chaos od skupiny Accept, 361 hlas. To jsou dva interpreti, tedy Robert Plant a Accept, kteří by, kdyby hlasování skončilo teď, šli do éteru. Obě dvě ty desky bychom si zahráli od začátku až do konce, ale jelikož tahle anketa končí až v neděli 24. o půlnoci, tak do té doby se ještě může něco změnit. Ve hře je také album Is This the Life We Really Want od Rogera Watersa, Limetal a jejich eponymní deska z 96 hlasy, Walk the Earth od Europe 74 a co mě nejvíc mrzí teda, je album Louder, Harder, Faster od skupiny Warrant, má 35 beatáckých hlasů, kapela Warrant, taková veličina. Myslím si, že 35 hlasů by získala i kapela Droždí z Nepomuka, kdyby bývala měla nějakou desku a nasadili jsme ji do té šestice, ale nedá se svítit, hold, prostě je to takhle sestaveno, ale zatím je teprve čtvrtek, možná do neděle nějaké hlasy přibydou a to pořadí se změní. Rozhodnete o tom vy, býťáci, na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Je to vpravo nahoře. Vy vyberete desku, kterou byste chtěli slyšet. Dvě desky, které získají nejvíc hlasů, si zahrajeme příští týden, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek před půlnocí po 23. hodině. Držím palce, abyste dobře vybrali, nebo spíš ukazováček, tím se kliká do myši. My si mezi tím budeme hrát Golden Earring a Dire Straits.

radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: pro nás, pro lingvisty, tahle skladba se jmenuje Radar Love, jinak Radar Love, Golden Earring, teď je 59, no a nějaké drobné vteřiny. Dá se říct, že ani ne za minutu bude 11 hodin dopoledne, jestli jste měli někde být v 11, tak se můžete uklidnit v klidu, v pohodě, nemusíte to už stresovat, že to nestihnete. Za chvilku tady bude Petr Šimáček naposledy dneska dopoledne, přečte zprávy, hnedka po zprávách Floydi, taky Rolling Stones, budeme hrát Animals, Pearl Jam, Enixis a Zuzanu Michnovou, kterou už zítra uvedeme slavnostně do Beatové síně slávy. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D5 od Prahy na Plzeň mezi 23. a 30. kilometrem je štrůdl, je to před dopravním omezením a Národní dopravní informační centrum varuje, je tam zdržení už kolem 20 minut. Na D5 se v opačném směru od Berouna na Prahu na 11. kilometru se brzdí a než se dostanete na Zličín, tak ztratíte 10 minut minimálně. D8 od Prahy na Ústí na 15. kilometru je vážná dopravní nehoda se zraněním, která vás brzdí. Pozor na Břeclavsku, Velké Němčice, Vrchní ulice, je tam bouračka dvou osobních vozů. Brno, Zábrdovice, Bratislavská ulice, ta je blokovaná havárkou dvou osobních vozů. Ve Znojmě, v Kotkově ulici, šetří bouračku dvou osobáků a stejně tak pozor v Husově ulici, v Lounech, i tady se řeší dopravní nehoda osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé přehánky, během dne častěji, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty 18 až 23. Zítra slunečno, odpoledne přechodně oblačno a na horách na severovýchodě s malou pravděpodobností přehánky. Teploty 22 až 26, na severovýchodě 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Colorada dnes prohráli úvodní zápas v finále západní konference NHL doma s Vegas 2-4. Martin Nečas odešel se zápornou bilancí -2, Tomáš Hertl si připsal asistenci. Fotbalisté Estonville poprvé ovládli Evropskou ligu, ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Bývalá šéfka zlínských hygieniků Eva Sedláčková k soudu nepůjde. Státní zástupce rozhodl o podmíněném zastavení stíhání poté, co se přiznala k tomu, že loni srazila motorkáře a od nehody ujela. Dříve tvrdila, že si ničeho nevšimla. Právě přiznání bylo klíčové. Chystá se jedna z největších operací v dějinách akciových trhů.

0: Češi zapsali povinnou výhru 3-1. Pátý zápas ve skupině čeká náš výběr v sobotu odpoledne, a to federální derby proti Slovákům.
1: Švýcaři rozstříleli v paralelně hraném duelu Rakousko 9-0. Spojené státy vyhrály nad Německem 4-3 po nájezdech a připsali si druhou výhru na turnaji. Švédští hokejisté porazili Slovinsko jasně 6-0 a také oslavili druhé vítězství.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz

Rádio B. Klasik rock na FM.

Tahle skladba skupiny Rolling Stones se jmenuje Honky Tonky Woman, před ní Zuzana Michnová a se skupinou Marcias, píseň s Loisem. Věřím tomu, že i zítra v Lokti na to hří tahle skladba v podání Zuzany Michnové zazní. Zítra startuje víkend beatové síně slávy. Páteční program, tedy ten zítřejší, jasný, vystoupí Zuzana Michnová, Red Baron Band a 150. oslaví Žlutý pes. V sobotu 23., tedy pozítří, budeme slavnostně do beatové síně slávy uvádět In Memoriam Pavla Vrbu, taky Romanovo Dragounovo skladbu Zdroj, která vyhrála v té anketě skladba lomeno píseň. No a kapela, která bude slavnostně uvedena do beatové síně slávy, je Vítkovo kvarteto. Na našem webu je podrobný program jak zítřejšího, tak i sobotního večera nebo odpoledno večera, protože program třeba v pátek začíná už v 5 hodin odpoledne, v sobotu potom dokonce v 15 hodin a 15 minut, to se dobře pamatuje. Abyste ještě ve 3:45 odpoledne po pátku nespali, jo, někde v trávě, tak se na to podívejte, abyste zbytečně o něco nepřišli, a věřím tomu, že se v Lokti býťáci opět sejdou. Vytvoří tu správnou býtovou atmosféru, nikdo se s nikým nepopere, nikdo nenačůrá do ohře, která teče vedle a kolem, a že to proběhne ve vší slušnosti. To jsou Animals, ty tam nebudou.

Tahle australská skupina NXS právě teď dohrála na beatu 2,5 minuty po 11:30 dopoledne. Jste ve správný okamžik na správném místě, pokud tedy chcete dva lísky do lokte na celovíkendovou akci, tedy beatová síň slávy, která startuje zítra v pátek a pokračuje až do noci ze soboty na neděli. Je to tedy dva dny strávené v přírodním amfiteátru v Lokti na břehu řeky Ohře. Máte-li chuť tam vyrazit, stupenky jsou dvě, vezměte mobilní telefon nebo něco, co posílá SMSku a dopište se jako 16. v pořadí. Ta 16. je velmi důležitá, protože tomu 16., kdo se mi dopíše, nemusíte psát nic jiného než vaše křestné jméno. Já jen třeba Karel, ano, chci do lokte na beatovou síň slávy. Kdo takovouhle větu pošle, klidně podobnou, nemusí to být doslova, kdo ji pošle tak, že dorazí sem do studia jako 16., tak tomu 16., kdo se dopsal, tomu odesílateli, zavolám zpátky telefonem a dvě stupenky mu pošlu e-mailem následně na to. 720 001 222, to je SMS-kové číslo, držím palce.

0: To je zkoukat jako blázen přímo tady ve studiu, bude hostem Rockerova rána, začínáme hned po kachně, zítra v 9 hodin. Sliboval jsem stupenky na beatovou síň slávy na oba dva dny, jak na zítřek, tak i na sobotu. 16. kdo se dopsal, tak byla Jana a Janě jsem se dotelefonoval.
1: Ahoj, no nekecej.
0: Já nekecám, tady je vejvodák Radio Beat. Jančo, 16, takový blbý číslo. Nikdo nechce vej 16, ale ty jsi 16 v pořadí tedy a proto ti pošlu dva lísky do lokte, čímž to pádem ti, nejenom, že ti pošlu dva lísky, ale tím pošlu i tebe do lokte. Říkám to správně.
1: No super, jo? Ano,
0: já teď je, chtěl jsem říct, zkomprimuju ty stupenky, ale vůbec ne, naskenuju a udělám z těch papírových stupenek digitální, tedy elektronické, pošlu ti je e-mailem, no a ty už si můžeš chystat cestu, protože do lokte můžeš vlastně vyrazit už dneska, stupenky máš jak na pátek, tak na sobotu, to by šlo, ne, Jančo?
1: To je moc brzo ještě dneska.
0: No tak já nevím, kdy, tak si, že v neděli, až bude po všem, nebo kdy, co?
1: Ne, zítra nejdřív.
0: Hele, je to na tobě, stupenky jsou na oba dva dny beatové síně slávy, takže vyraž tak, aby jsi si našla dobré místo, aby jsi si, no hele, já věřím tomu, že ty si to zorganizuješ, co?
1: Ano,
0: no.
1: Prosím.
0: Tak jo.
1: Ano, prosím.
0: Veliká gratulace, ale pozor, vy co jste teď Janu nepředběhli, nebo klidně jste byli přední, jo, třeba jste byli 10. nebo 8., ale 16. vyhrávala, tak ještě budou k dispozici, ještě zítra třeba v den konání už samotné akce, tak ještě stupenky na beatu budu pro vás mít. Tobě gratuluju, Jančo, ty už se o to starat nemusíš, jo? Ty už je máš.
1: Moc děkuju.
0: Tak čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tohle byly Clash na beatu, necelé 4 minuty před 12. Připravený je Pepa Lábus na zprávy, nebo na zpravodajský přehled, ne. Bluesová 12. je taktéž zarychtovaná, budeme hrát skladbu Big Jack od AC/DC, taky třeba Black Sabbath, Status Quo, Yes, anebo Vladimíra Mišíka.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Na D5 se od Prahy na Plzeň to celkem houstne. Kolona je už mezi 19. a 33. kilometrem. Je to štrůdl před dopravním omezením a hlásí Národní dopravní informační centrum zdržení pro osobní auta přes 25 minut. D5 i v opačném směru od Plzně na Prahu. Na příjezdu před Prahu je ucpaná. Od 11. kilometru se popojíždí a zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a potom dál k tunelům mezi 24. a 17. kilometrem je 10-kilometrová kolona a v opačném směru Pražského okruhu od D1 k D5 mezi 14. a 20. kilometrem, tedy úsek Lochkov-Ořech. I tady je zdržení pro osobní auta přes 5 minut. Na D2 na výjezdu z Brna směrem na Břeclav nebo na Bratislavu, chcete-li, na 1. kilometru se řeší bouračka osobního auta. Hradec Králové, Vančurovo náměstí, stojí tam jeden pruh kvůli srážce 2 osobáků. V Brně v Kaštanové ulici je havárka 2 osobních vozů a ve Zlíně v Hradské vyšetřuje policie České republiky dopravní nehodu 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Beat.cz Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku s přeháňkami, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se ještě o 3 stupně oteplí. Na horách na severu a severovýchodě se očekávají ojedinělé přeháňky.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Karviné poprvé v historii vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu porazili Jablonec 3-1 a zahrají si závěrečné předkolo Evropské ligy. Pokud neuspějí, zúčastní se hlavní fáze konferenční ligy. Basketbalisté Nymburka postoupili do ligového finále a budou útočit na svůj už 21. titul. V Opavě vyhráli 98-86 a semifinálovou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Ministryně Mrázová hájí užívání levného městského bytu s tím, že po rozvodu měla málo peněz. Přesto na sociálních sítích sdílela fotografie z cest do Japonska, Spojených států nebo Brazílie. Teď tvrdí, že dražší dovolené jí platila sestra. Ve Francii rozhodnou o možném stíhání premiéra Babiše do konce roku. Je to kvůli nákupu tamních luxusních nemovitostí. Úřady 4 roky prověřovaly podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Ceny plynu pro domácnosti znovu rostou a nové smlouvy mohou být i o 1000 korun ročně dráž. Odborníci doporučují porovnat nabídky a zafixovat cenu, nejčastěji na 2 roky. Americký prezident Trump vzkázal Kubě, že nebude tolerovat nepřátelský stát ve svém okolí. Washington prý nepřestane tlačit, dokud kubánský lid nezíská svobodu. Kritiku pak podpořil i ministr zahraničí Rubio. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Bluesová 12.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme.
3: Každá píseň před svým kavrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Mišíka, Šmajdáka, Ploužáky je 18, tedy 3 minuty po čtvrt na jedno odpoledne. Teď je, nebo já jsem otevřel takový ten kanál, nebo ty anály, ze kterých čerpáme takový ty jako zvláštní mezinárodní dny, mnohdy dekadentní, mnohdy bizarní. Dneska má svátek Monika, to samozřejmě není nic dekadentního ani bizarního, takže všem Monikám všechno nejlepší k svátku, ale je tady napsáno v tom vlastně na tom serveru, odkud čerpáme, že dnešek, 21. květen 2026 je den konce světa. Je na tom, na té fotografii takový muž, nemá vůbec žádný vlasy, má taky šedivý plnovous a dlaň má položenou na hlavě a má děsivý pohled. Konec světa dneska, takže nemusíte nic plánovat na zítřek, býtová síň slávy tím pádem padá, že bude konec světa dneska, ale pozor, dá se to vykompenzovat ještě tím, že dneska je světový mezinárodní den čaje. Podle mě, když si dáme dobrý čaj, pořádně a řádně podle časového harmonogramu vylouhovaný, tak se nám ten konec světa, myslím si, trošku jako vytratí. A je taky světový den číšníků, takže každý, který číšník, má dneska svůj den. Mohli byste mu nechat dneska číšníkovi, který vás obsluhuje,

Lovili status quo na beatu, 2 minuty skoro už tedy po 1:30 odpoledne. Mám připravenou takovou vizi, kterou jsem chtěl dlouho zkusit, ale neměl jsem k tomu odvahu, ale dneska, že jo, je čtvrtek 21. Proč bychom to nevyzkoušeli? Ta vize je o tom propojit nebo zahrát po sobě 2 skladby, které zdánlivě po sobě zahrát nejdou. Jedna je Light My Fire od Doors a druhá Hrábě od 3 sester. Pro nás pro Plzeňáky název skladby Hrábě je velmi těžko vyslovitelný, proto taky zavírám oči, když říkám Hrábě, aby jsem vlastně utlumil ty emoce v sobě, protože jinak v Plzni to nejsou Hrábě, ale Hrábě. A jak to bude fungovat, že bychom dali 7minutovou Light My Fire a na to 1.5 minuty dlouhý Hrábě, tak to si můžete poslechnout a mít tu za chvilku.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Internetová služba PIMAI s pomocí umělé inteligence dokáže podle fotografie vyhledat obličej člověka na veřejně dostupných webech. Nástroj je velmi přesný a funguje podobně jako systémy používané bezpečnostními složkami, což vyvolává obavy ze zneužití ke stalkingu.
0: Vítoskop.
1: Slevomat spustil mezi prvními v Česku vlastní aplikaci přímo v prostředí ChatGPT. Přes konverzaci s chatbotem můžeme vyhledávat a doporučovat slevy na pobyty a služby podle lokality i termínu.
0: Vítoskop.
1: V Havlíčkově Brodě zkoušeli raně středověkou tavbu železa v hliněné peci. Několikahodinový pokus s upravenou recepturou ale k získání železa nevedl. Věra Fejtová z Galerie a muzea Havlíčkův Brod k tomu říká.
2: My jsme teďka to tady vlastně řešili s kolegama, jestli ta ruda vůbec stavit jde, ale vzhledem k tomu, že vlastně ji máme z lokality, kde ta těžba probíhala už ve středověku, tak a vytěžili tam toho opravdu hodně, tak to nějak musí jít. Jo? Oni to museli tady v těch pecích nějak zvládnout. My vždycky říkáme, jako tavba se nepovedla, ale experiment se povedl, takže budeme zkoušet dál, zase jsme o něco chytřejší, takže ještě to pořád nevzdáváme a v létě bude další pokus.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Rádio.

Já si myslím, že to vůbec nevyšlo blbě. Tahle skladba, která se sice jmenuje Hrábě, ale to sami dobře víte, Hrábě tam nehrají tu hlavní roli. Tahle píseň glorifikuje jednoho závodníka Formule 1, tím závodníkem je Ayrton Senna da Silva. Na tom se určitě shodneme. Tři sestry na beatu, 2,5 minuty, po tři čtvrtě na jednu odpoledne jsem chtěl říct, já tady mám připravené do té 13. hodiny, protože už vidím tady Chris Vokínko Pepu Lábuse, že už se jako kouká, za jak dlouho bude moci přijít. Zprávy jsou připravené, porychtované, ale ještě nějakou dobu to trvat bude. Budeme hrát Dust in the Wind od Kansas a taky, a to si myslím, jako že by ta hodina hodně utrpěla, kdyby se nám sem nevešli Maideni, Iron Maiden na beatu před 13. hodinou, Wasted Years.

0: Skladba, která se jmenuje Dust in the Wind, je lepší mít zavřený oči, tedy Kansas na beatu, 4 minuty před 13. Pepa Lábus by měl přijít do studia proto, aby přečetl zprávy. Po zprávách třeba Twisted Sister budeme hrát Aerosmith s jasnou páku Electric Light Orchestra, anebo pouze za doprovodu smyčců skladbu Eleanor Rigby od Beatles. Doprava teď.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Blbost, neříká se doprava teď, ale teď doprava, tak je to správně. Na D5, jak už od nás víte, je velký štrůdl mezi 19. a 33. kilometrem od Prahy směrem na Plzeň. Je tam kolona kvůli dopravnímu omezení a zdržení pro osobní auta přes 20 minut. D5 před Prahou, tedy od Berouna na Prahu, je ucpaná. Od 11. kilometru se popojíždí, ale do 10 minut byste měli doskákat na Zličín. Pozor, v Jablonci nad Nisou, v Ladově ulici stojí jeden pruh, srazila se tam 2 osobní auta. V ulici Na Poříčí v Praze mezi Bílou Labutí a Imperial Café Zdeňka Polreicha ve směru do centra, tedy na náměstí Republiky, se srazila 3 osobní auta. A jedete-li podél Setínské Bečvy od Setína na Valmes, tak u obce Pržno je únik plynu, zasouhují tam hasiči. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: u nemocnici.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se ještě o 3 stupně oteplí. Na horách na severu a severovýchodě se očekávají ojedinělé přeháňky.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Etická komise Fatscher zrušila zákaz činnosti pro rozhodčí Miroslava Zelinku a Jana Všetečku a také chrudimského hráče Daniela Kubáta. Všichni tři patřili mezi podezřelé v aktuální korupční a sázkařské kauze. Zelinka vinu veřejně důrazně odmítal. Po rozhodnutí etické komise se mohou vrátit do akce. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit NATO omezí ústavní pravomoci hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Prezident Pavel to řekl na bezpečnostní konferenci Globsek. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Premiér Babiš včera řekl, že vláda rozhodne o složení delegace na jednání 8. června. Aktivita klíšťat v průběhu tohoto týdne stoupá a o víkendu by měla být mimořádná. Už zítra bude na většině území na nejvyšším stupni z 5 celá republika. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něho bychom neměli vstupovat volně do listnatých a smíšených lesů a pohybovat se jen po zpevněných cestách. Doporučuje také použití repelentu. Americký finanční úřad už nesmí z podnětu vlády nikdy znovu prověřovat dřívější daňová přiznání prezidenta Trumpa. Vyplývá to z nově zveřejněné části dohody mezi Trumpem a ministerstvem spravedlnosti. Ochrana se vztahuje také na Trump Organization, syny Erika a Donalda mladšího i jejich firmy, nadace a příbuzné. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Twisted Sister na Rádiu Beat.

Tohle byly Hello, tedy Electric Light Orchestra a Standing in the Rain v živé verzi, tahle skladba zhruba asi 3 minuty před 1:30 odpoledne. Za okamžik Monkees, taky Vlakem na Kolín od Crosby, anebo Under My Thumb od Rolling Stones na beatu.

Je to tedy Last Train to Clarksville, Monkees, programu Rádia Beat. Za 3 minuty a ještě kousek je k tomu zapotřebí připočíst nějaké drobné vteřiny, tak bude 2:45. Zítra jsou rockerova rána, nebo rockerovo ráno. Začínáme v 9 hodin, nebo lépe řečeno po 9. hodině, ale zase na druhou stranu vám něco neuteklo. Zítřejším hostem tady ve studiu bude Proteus, tedy Honza Macku. Máme se určitě na co těšit. Honza přinese jistě úplně nové informace, hlavně o lese, a na to se ho určitě budu zítra ptát. Navíc celou hodinu mezi 9. a 10. je Proteus hudebním dramaturgem, bude vybírat muziku, tak sám jsem zvědav, s jakou muzikou přijde, anebo jakou muziku z našeho archivu zítra v živém vysílání použije. Od 9. hodiny rockerova rána a Proteus na beatu. Tady teď do 14. hodiny stihneme Billyho Idla a Deep Purple.

0: Já tady poslouchám Billyho Idla a u toho jsem si všiml, že v našem kalendáři myslivosti, který je pravidelnou součástí už několik let mixážních virtuálních pultů, které tady máme, že je tu napsáno, že ve čtvrtek 21. je zapotřebí přihlásit lovecké psy ke zkouškám. Vy, co ještě nemáte, tak dnešek je tedy posledním dnem, anebo možná prvním dnem, kdy se dají přihlásit lovecší psy ke zkouškám. Přihlášen je Pepa Lábus na zprávy a přihlášení proběhlo i u Otisemana, který povede hodinu tupláku mezi 14. a 15. První tuplák bude dneska z Joan Jett. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5, jak už od nás víte, od Prahy na Plzeň mezi 19. a 33. kilometrem je štrůdl. Je to kolona před dopravním omezením a zdržení pro osobní auta v této koloně je přes 25 minut. D5 od Plzně na Prahu je ucpaná od 11. kilometru, potom se popojíždí kolem Rudné až na Zličín. Do 10 minut byste to měli proskákat. Na Pražském okruhu od letiště a kolem dálnice D5 mezi 24. a 17. kilometrem také skejsnete. Je tam kolona zhruba na 10 minut a ještě dálnice D4 na 28. kilometru ve směru na Strakonice. Je tam dopravní nehoda nákladního auta, které trefilo dopravní značení. Pozor, v Ostravě, v Martinovské ulici, jedete-li jakoby z Turkova na Plesnou, řeší se tam havárka dvou osobáků a v Kroměříži v Tovačovského ulici srazilo osobní auto chodce. Policisté jsou už na místě. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Beat.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno. Postupně místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů. Zítra se ještě o 3 stupně oteplí. Na horách na severu a severovýchodě se očekávají ojedinělé přeháňky.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S americkou tenistkou Ann Liovou v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut. Na turnaji plnila roli nasazené osmičky. S 30. hráčkou žebříčku Liovou prohrála poprvé. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust skončí po 2 letech ve funkci. Podle serveru novinky.cz požádal o přeložení k poslednímu červnovému dni. Odchod ředitele přichází poté, co v minulém týdnu zasahovala v UN policie, jednoho z tamních primářů obvinila z korupce a falšování lékařských zpráv a znaleckých posudků. Pražská vodohospodářská společnost pokračuje v pracích na budování protipovodňové ochrany stok a na stavbě retenční nádrže v Karlíně. Dokončení je plánováno na duben 2028. Projekt má posílit ochranu Prahy před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při přívalových deštích. Maďarská vládní strana TISA předložila do parlamentu návrh změny ústavy, aby jedna osoba mohla zastávat funkci premiéra maximálně 2 volební období, tedy 8 let. V případě schválení příslušné změny ústavy by se Viktor Orbán už nikdy nemohl vrátit do premiérského křesla. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
3: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Vítejte při poslechu čtvrtečních tupláků na Beatu 12 minut po 14. hodině. S vámi Ota Seman, přeji vám co nejpohodovější odpoledne a dali jsme si hned na úvod John Jett. Začali jsme v roce 1981, kdy stvárnila píseň I Love Rock'n'Roll. John Jett se svojí kapelou Blackhearts, ale pozor, ta píseň jako taková vznikla už v roce 75, to jí tehdy nahráli The Arrows, ale neměla zdaleka takový úspěch, jako nakonec ve finále od John Jett. Tam vešla doslova do rockový historie. No a čekala nás potom ještě ta druhá, ta byla vlastně připomínkou roku 1986, ale byl to cover taky samozřejmě, protože ty nejúspěšnější prostě písně se vždycky lovily někde v těch vodách, které už jednou byly nějakým způsobem použity. Roadrunner byla ta věc, kterou původně napsal Jonathan Richman a byla vydávána často jako Modern Lovers, vznikla už v roce 1972. No a nakonec tedy, jak říkám, v roce 86. takto stvárnila John Jett s kapelou Blackhearts. Před námi Petr Kalandra, jeho dva kousky, Dětské šaty, tam to zvládne sám a v té druhé písni Někdy se jdu opít mu pomáhá Honza Spálený.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme.
3: Každá píseň před svým kavrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

pokaždý, když se doopí, tak moje milána říká. Pokaždý, když se doopí, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastný ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít,

světa je napsaná, na dně čbánku je. A pak, když se, pane Bože, ráno vracím domů nad rany jednou za rok.

a lidi si mají rádi. Jdou domů spát spolu, dobrou noc. A zima není vůbec, ale vůbec, ale vůbec.

0: Tak to byl Petr Kalandra, říkám, v té druhé písni mu pomáhal Honza Spálený a myslím, že moc hezky jsme si tuhle tu bluesovou chvilku užili. Teď nás čekají Uriah Heep, dáme si Time of Revelation jako první z roku 1995, to vyšla deska Sea of Light, no a pak nás čeká jako druhá ještě z 1.70. z alba Look at Yourself, píseň Why. Pojďme na to, tady jsou Uriah Heep.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: ta basa je tam prostě úchvatná. Parádní Uriah Heep a jejich připomínka 70. let. V těch 70. letech ještě chvíli zůstaneme, a to se skupinou Queen, protože Bohemian Rhapsody je z roku 1975. Dáme si ji jako první v následujícím tupláku. A Put Out the Fire je druhá věc. Tam se přesuneme na počátek 80. let, konkrétně do roku 1982, kdy vznikla deska Hot Space. Tady jsou Queen.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádi.

0: Víte, co je to Zephyr? Zephyr to je takový lehkej poryv teplého větru. Takže se to vlastně i nějakým způsobem označuje, myslím tím meteorologicky, ale v textu písni Antonio Kiddy se to evokuje obraz dvoření se krásné dívce a žádost o to, aby s ním někam odletěla a byli spolu navždy šťastní. To je situace z písně skupiny Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song, a tu si dáme jako první, je to připomínka roku 2002. Dáme si pak ještě jako druhou, což tady v tuplácích je celkem běžná záležitost, ještě píseň tedy Ready Made, a ta nám připomene desku Stadium Arcadium, a to je z roku 2006. Red Hot Chili Peppers.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Hot Chili Peppers ještě ve trojím podání, dali jsme si jako zákusek, který ještě jednu navíc. Za chvíli tu budou zprávy, přinese je Pepa Lábus, po zprávách potom chystám ZZ Top, bude tu Ota Petřina nebo taky Cinderella. No a teď už je čas na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D3, exit 136 ve směru na Prahu, ten výjezd z dálnice je dočasně neprůjezdný. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra, počítejte s tím. V Drnovské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, bouralo se taky v Ostravě, a to na Plzeňské ulici, tady je to střet nákladňáku s osobákem, a pak ještě na D1 na 115. kilometru ve směru od Prahy na Brno, počítejte s odstaveným osobákem. Ukrajinice, budete tam dobržďovat. Buďte velmi opatrní. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Beat.cz Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost, na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk World Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PVHL porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová. NATO a Evropská unie nejsou v oblasti evropské bezpečnosti konkurenty a měly by fungovat jako navzájem se doplňující pilíře. Na úvod bezpečnostní konference Globsec to dnes řekl prezident Pavel. Mluvil také o nutnosti další podpory Ukrajiny. Ruskem napadená země podle něj Evropu nejen brání, ale zároveň i mění způsob, jakým Evropa uvažuje o válčení. Bývalý člen Rady České televize a kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka podal žalobu na ministra zahraničí Macinku za jeho výrok ze začátku května. Chce po něm omluvu. Označení kritiku za méně cenné podle něj totiž připomíná nacistickou ideologii a je zásahem do jejich práv. Bývalého poradce premiéra Zemana zastupuje advokát Artur Ostrý. Let společnosti Air France na trase z Paříže do Detroitu byl včera odkloněn do Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem byla omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. S odkazem na americké úřady a leteckou společnost o tom dnes informoval zpravodajský web CBS News. A je po zprávách. Po nich si poslechněte ZZ Top na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

All Things Change, tak tohle byla kapela Popelka v originále Cinderella, která nám tady zahrála tuhle parádní záležitost. Byla to trošku vzpomínka na přelom 80. a 90. let. Takže Cinderella na beatu dozněla. Beatáci, sluší se poděkovat všem, kteří včera dorazili na beatovou pumpu v Liberci. My jsme si to tam hodně užili. Bylo to fajn, bylo to skvělý, dorazilo vás tam spousta, tak říkám ještě jednou, vám patří všem

dík nejenom za ty dárky, co jste nám nanosili, byly taky skvělý, ale už bylo skvělý to, že jste prostě přišli v dobrý náladě, že jsme si to tam prostě udělali fajn. Počasí bylo taky dobrý, všechno to vyšlo. Takže pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadalo, třeba i najít sami sebe, vy, co jste tam byli na krátkým sestřihu videa, tak se podívejte na sociální sítě Facebook Rádia Beat, ten oficiální, tak ten tam nabízí jedno takový videjko, má asi minutu a půl. Točili jsme toho samozřejmě více, ale se to vždycky sestříhá do takovýhle kratší verze, kratší podoby. No a vy, co jste nedorazili, tak se podívejte, jak to vypadá na takových beatových pumpách a pak si hlídejte, kdy a kde bude další. No a tam můžete dorazit a můžete třeba si to s náma taky užít. Jak říkám, ty další beatové pumpy, sledujte naše vysílání, sledujte naše sítě, sledujte samozřejmě taky náš web, protože tam se všechno dovíte v ten pravý čas. K dnešku bych možná ještě připomněl, že když je 21. května, tak svátek slaví Monika, takže máte určitě co slavit, pokud nějakou Moniku znáte. Gratulace patří teď všem Monikám i od nás tady z rádia. Já jsem Ota Seman, přeji příjemné odpoledne a pouštím Franka Zappu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním...

Na beatu nám chybí 2 minuty do 15:30, no a já jsem tady spolu s Chuckem Berrym tak trochu vzpomínal na oblíbený film Pulp Fiction. Chtěl bych vlastně pozdravit Matáskovi, ty teď jedou do Opavy, tak a tím to utíká, no a zeptám se vás, kdo se vydá na cestu zítra, případně v sobotu. Teď mluvím o cestě do Lokte, zase na opačnou stranu. Pokud tedy se do Lokte chystáte, my se na to už těšíme, že vás tam dorazí opravdu hodně. A proč? No tak to já myslím, že je celkem jasný. Beatová síň slávy, která nás čeká o nastávajícím víkendu, bude skutečně velká událost. Mám tady 2 lupeny pro někoho z vás, ale chtělo by to taky nějakou záludnou otázku. Pojďme si nejdřív zopakovat, co je důležité. Důležité je, že do beatové síně slávy letos budeme uvádět Zuzanu Michnovou. Tu přivítáme na pódiu už v pátek, bude tam taky žlutý pes samozřejmě. Zuzana Michnová, Zuzka tedy přijede a to bude hodně velký. Uvedeme ji do beatové síně slávy, protože vy jste ji vybrali co by interpretku. Taky budeme vzpomínat na Pavla Vrbu, osobnost in memoriam. No, dáme si Vítkovo kvarteto, to bude až v sobotu potom, protože Vítkáči budou uvedeni do beatové síně slávy. No a píseň Zdroj Romana Dragouna, tak ta těmi vašimi hlasy také prošla sítem a bude i tahle ta píseň, tenhle song letos uveden do beatové síně slávy. Začínáme zítra tím večírkem Rádia Beat, takže doufám, že už odpoledne vás tam přijede opravdu hodně. Správně českým slovem to bude přehršel. Jak říkám, těšíme se na to, říkal jsem, že mám 2 lupeny pro někoho z vás, komu je pošlu mailem, stačí jenom napsat na 720-001-222, což je naše SMS brána, správnou odpověď na tu záludnou otázku, kolikátý ročník beatové síně slávy ten letošní vlastně je. Je to číslovka, jednoduchá, tedy je to dvouciferný, jo, abyste věděli, každopádně napište, kolikátý ročník to bude o tom nastávajícím víkendu, já myslím, že to není tak těžký, no a ten, kdo mi to napíše, jak no, třetí, tak ten, myslím správnou odpověď samozřejmě, tak ten dostane ty 2 lupeny.

0: Záludná otázka ohledně bytové síně slávy byla položena. Ptal jsem se, kolikátý ročník ten letošní tedy bude o nastávajícím víkendu, no a říkal jsem, že třetí správná odpověď bude odměněna dvěma vstupenkami. Ty vstupenky jsou dvoudenní, tam je to celkem jasný, no a nakonec tedy to dopadlo tak, že tu třetí správnou odpověď poslal býťák Venca, tak si to poslechněte.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, halo, to je tvoje jméno?
1: Ne, tady je Venca.
0: Venca, tak Venca se jmenuješ, to je dobře, já jsem se bál, že volám někomu, kdo se jmenuje halo, halo, halo. Tady je Ota, Radio Beat, a ty asi víš, proč ti volám, že jo?
1: No je tě zdravý, Oťa, no to je Kejda jako bláze, no to je skvělý, vím, no.
0: Samozřejmě tvoje odpověď byla správná, nicméně bys mi měl teď asi zopakovat v té fonetické podobě, zkus to.
1: Jo, no zkusím, no 23.
0: 23, 23. ročník bytové síně slávy skutečně bude o nastávajícím víkendu, no a ty budeš taky jeho hostem, protože dostaneš ty dva lupeny, jo?
1: To je paráda. Já viděl Vítkáče minulej týden v Chomutově poprvý v životě a já bydlím kousek od Lofte, tak jsem říkal, já musím přijet. No,
0: no vidíš, a máš navíc lupeny, hele, na oba dva dny. A Vítkáče, ty jsi je viděl fakt poprvé teď minulej týden?
1: Ale já jsem je přísám Boha viděl ve svých 48 letech poprvý v životě, jo. Teď v Chomutově na Beerfest.
0: A to je show, viď? To je show.
1: No ale ty jsou, jo, je to pecka, to je pecka, prostě to je skvělý. Ale možná je to ještě trošku slyšet na hlase, jako.
0: Jo, jsou skvělí a užijem si to tam a ty budeš samozřejmě účastníkem, protože ty dva lupeny jsou po zásluze tvoje. Říkáš, že bydlíš kousek od Lokte, kde tam seš, odkud tam seš?
1: Já jsem z Královského Poříčí.
0: Královský Poříčí, no, tam to znám. Hele, já jsem varák, takže já vím přesně, kde to tam je všechno, jo?
1: No super, můžu, to se o ně netušil, čověče.
0: No, vidíš. Takže já ti gratuluju, tak ať se ti to tam líbí, no a my se tam asi uvidíme, tam se potkáme, jo?
1: Dobrá, ok, ale těším se, díky moc,
0: ahoj. O víkendu v Lokti, ahoj.

0: Carlos Santana, jeho muzika doznívá a blíží se nám 16. hodina. Na tu 16. už jsou připraveny další zprávy. Pepa Labus už to posichroval a pak si dáme Guns N' Roses, chystám taky Jethro Tull nebo Derek and the Dominos spolu s Ericem Claptonem, což znamená, že uslyšíme Leilu. No a teď zase doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na D1 máte počítat s nárazovou tvorbou kolon mezi 198. až 193. kilometrem ve směru na Prahu, takže kousek za Brnem, tam budete chvíli poskakovat. Ta zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Pak tady mám informaci o tom, že v Náchodské ulici v Novém Městě nad Metují došlo k dopravní nehodě, tam havaroval osobák s nákladákem. Ke střetu osobáku s nákladákem došlo také na Chodovské ulici v Praze. A pak mám hlášenou ještě dopravní nehodu z Italské ulice v Praze. Tady srazil osobák chodce a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Bohužel dopravní nehoda se zraněním. Píťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: mocnici. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Celkem tři nováci jsou v širší nominaci trenéra české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka, který zveřejnil seznam hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou jimi teprve 17-letý Spartan Hugo Sochůrek, plzeňský Alexandr Sojka a Kristof Kabongo z Mladé Boleslavy. Nechybí ani potrestaní slávisté Tomáš Chorý a David Douděra. Z širší nominace po utkání proti Kosovu vyplyne nominace konečná. Policie řeší napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Evakuovala blízkou střední školu, na místě zadržela jednu podezřelou osobu. Aktuálně probíhá bezpečnostní prohlídka školy. Podle novinek CZ pobodal student mladší spolužačku, která se s ním měla rozejít. Útočník podle svědků z místa navíc ohrožoval nožem i další přítomné incidentu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Záchranáři jednoho zraněného člověka převezli do nemocnice. Podle informací novinek má být dívka zraněna vážně. Americký prezident Trump oznámil, že chce mluvit s tajvanským prezidentem Chingtem. Šlo by o první přímý kontakt úřadujících prezidentů Spojených států a Tajvanu od roku 1979. Případný telefonát by mohl dál zhoršit napjaté vztahy mezi Washingtonem a Pekingem a znovu otevřít otázku americké politiky vůči ostrovu.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburgu dnes a zítra dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají tři utkání ve čtyřech dnech. V dnešním programu budou v akci všechny čtyři týmy, které na turnaji zatím zapisují jen výhry. V turistické skupině A proti sobě odpoledne nastoupí Finsko s Lotyšskem a večer domácí reprezentace proti Velké Británii. Česká skupina B ve Friburgu má na programu duely Kanady s Norskem a Slovenska s Dánskem.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

0: truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
1: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
2: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
1: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
2: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
1: Čili upravit buben.
2: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
3: To není žádný problém.
1: I takové služby poskytujeme. Sing it, sweet home Alabama.
4: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Tohle období bylo hodně divoký. Sám Eric Clapton v několika rozhovorech označoval to období, kdy hrál s kapelou Derek and the Dominos, což bylo vlastně to, co jsme slyšeli teď. No tak takovým, řekněme takovou dvouletou nebo více než dvouletou velkou drogovou jízdou. Takhle on to nazýval. No a co se týče písně Layla, tak víme, že stála na počátku jednoho velkého vztahu a řekněme i nabourání určitého přátelství. Prostě ty vztahy, to je vždycky trošku složitá záležitost. Zkrátka Eric Clapton tu píseň napsal v roce 1970 a vyjadřoval tak, řekněme, svoji lásku k Patty Harrison, manželce George Harrisona, což byl jeho kámoš, a to se běžně nedělá, že jo, takže tam byly nějaký spory, třenice a podobně. Patty nejdřív s Georgem zůstala, v roce 1974 se pak rozešli, nastěhovala se právě k Ericu Claptonovi, no a oficiálně se rozvedla s Georgem Harrisonem v 77. a v 79. si Erika Claptona vzala. No, jak říkám, tyhle ty trůhelníky, no, nedělá to úplně dobrotu, nakonec se ale všechny ty hrany obrousily. To taky samozřejmě z té historie víme, ale abychom to nebrali úplně bulvární záležitostí, tak muzika jako taková naprosto fantastická, tedy Layla a Derek and the Dominos, připomínka té první poloviny 70. let v tvorbě Erika Claptona. To je to, co teď doznělo. Teď máme 18 minut po 16. hodině. Já jsem Ota Seman, přeji vám příjemné, pohodové, ničím nerušené čtvrteční 21. květnové odpoledne a pouštím Vladimíra Mišíka.

Fields Forever. Tohle byli Beatles, no jahody už se prodávají, už to docela jde a jsou i docela dobrý. Tuhle jsem si jeden koupil a bylo to fajn docela, takže možná o tom dneska taky pouvažuju. Pouvažujte i vy klidně, ale každopádně dneska pouvažujte i o tom, jak dnes strávíte večer. Vězte, že tady u nás na Beatu to bude pestré a zajímavé. Standard Rubáš mě střídá v 17, tedy za nějakou půl hodinku, bude tu do 19. Potom ve 20 hodin večer u Repráku to bude Honza Hamerník a jeho prostor, takže co týden dál, co se bude hrát a tak dál, prostě spousta muziky, spousta zajímavého povídání. A ve 23 hodin deska Black Star Davida Bowieho. To bylo vlastně to album, který vyšlo v roce 2016 a my vám ho budeme pouštět před půlnocí celý od začátku až do konce proto, že jste si ho vy v minulém týdnu vybrali a naklikali. Takže takhle to vypadá s dnešním podvečerním a večerním programem na Rádiu Beat.

0: se tak dívám kolem sebe, tak toho víc pro vás nemám. Tohle byla poslední muzika, kterou jsem vám nabízel, byl to Deep Purple a Kentucky Woman. Standa Rubáš přichystal na úvod příští hodiny Eagles. No a Pepa Lábus má zprávy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme se podívat na silnice. Na Tyršově mostě v Litoměřicích v silném provozu havarovali dva osobáky, dopravu tam řídí policie, takže počítejte se zdržením. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. V Podmokelské ulici v Děčíně vyšetřují také dopravní nehodu dvou osobáků. Další dva osobáky se střetli v Praze v Záběhlické ulici. Taky na Kolbenově ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Ještě jedna srážka dvou osobáků, ta je zas pro změnu předmětem vyšetřování v Rostylské ulici v Praze. Jezděte bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše. Zítra jedeme na Vítovou síň slávy, těšíme se na to a o víkendu se s mnohými z vás uvidím. Moc rád.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Expresspr.cz. Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost. Na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká tenisová jednička Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastasii Zacharovové. Lindu Noskovou čeká Maria Sakkariová z Řecka. Dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková se utká s Američankou Hayley Baptistovou. Nikola Bartuňková narazí na světovou devítku Viktorin Blokovou z Kanady. Jiří Lehečka se hraje první kolo se Španělem Pavlem Kareněm. Tomáš Macháč bude čelit Belgičanovi Zizu Berksovi. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,23 a nafta za 42,31 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 45 korun a 8 haléřů za litr benzínu a 42,43 za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzínu zvýšily, zatímco u nafty naopak snížily. Benzín se tak bude moci v pátek prodávat o 15 haléřů dráž než dnes a nafta o 12 haléřů levněji. Případ vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu, míří k soudu. Státní zástupce na něj podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Novinářům to dnes napsal dozorující státní zástupce městského státního zastupitelství v Brně Arne Nekula. Voják podle serveru aktuálně.cz brigádnímu generálovi pořezal ruku. Hrozí mu až 10 let natvrdo. Za nejtragičtější letecké neštěstí v dějinách Francie z června 2009 nesou plnou vinu aerolinky Air France a výrobce letadel Airbus. Během letu z Rio de Janeiro do Paříže tehdy zahynulo 228 lidí. Výrobce letadel prokuratura obvinila, že podcenil závažnost poruch rychlostních sond a neinformoval o nich letecké společnosti. Air France pak za to, že neupravila výcvik pilotů a neposkytla posádkám dostatečné informace o letounech, ačkoliv o poruchách podle webu BFM věděla. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Eagles na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

13 minut po páté jsme si zahráli tohle muziku, během ní jsme se prostřídali a Oťas si vyrazil domů zbalit baťůžek, protože zítra musí kam? Zítra musí do Lokte, aby tam byl jako první a abychom všechno nachystali, než se brány otevřou a vypukne ten beatový víkend v Lokti, který tentokrát je vlastně dvoudenní beatovou síní slavy a zároveň dvoudenním večírkem, takže takový je Otův plán. Můj teda je velmi podobný, já si půjdu balit baťůžek po 7. Do té doby spolu tady posedíme, poklábosíme, zahrajeme si nějakou další muziku, třeba Nazaret nebo Ozzyho, a taky se vás budu ptát krom jiného na to, jak vypadá čtvrteční odpolední doprava.

Rolling Stones na rádiu Beat Start Me Up. Je 17, k tomu 25 minut. Svátek má Monika, to je něco, co jsem neřekl před chvílí a to bych si neodpustil. Tak všem Monikám tady z Beatu přejeme všechno dobré, všechno nejlepší a pokud náhodou nejste Monika a přeci jenom byste chtěli slavit, tak vám dám šanci. Třeba u některých těch dní člověk těžko přemýšlí, jak se to jako oslavuje. Jo? Třeba dneska je takzvaný Mezinárodní den upomínek na papírku, takových těch papírcích, co jsou jako samolepící, co si s ním poblepíte třeba v práci monitor, oni vám pak popadají, stejně na to zapomenete, tak ty mají dneska svůj svátek. To je taková věc, ke který se můžete postavit, jako jak budete jenom chtít. Ale taky je třeba Mezinárodní den, to je pro fanoušky Hvězdných válek, kdy máte mluvit tak jako mistr Yoda. To můžete dneska oslavit. Můžete oslavit den jahod a šlehačky. To je třeba něco, co se váže k 21. květnu. Taky bych třeba vytáhl, a to je třeba svátek, který nevím, jak se slaví, je Mezinárodní den zastavení krvácení. Jo? Pokud jste se zranili, tak dneska ne. Dneska se nekrvácí. Ale co se třeba naopak dá oslavit poměrně snadno, je Mezinárodní den Chardonnay. A kdo by to chtěl bez alkoholu, nebo mu ještě nebylo 18, tak ten zase může využít Mezinárodní den čaje. To se taky váže k 21. květnu. Možností je spousta, nechám to na vás, kterou z nich si vyberete. V každém případě všem oslavencům, ať už jste Monika nebo pijete čaj, tak hraju právě teď Mikea Oldfielda.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, teď jsme se tak jako uvolnili s touhletou skladbou The Bell a teď zase pojďme zpátky k tomu, co je krutá realita. Praha, Peroutková ulice, tady je vážná dopravní nehoda. Došlo tady ke střetu osobního s chodcem, počítejte s asistencí všech složek IZS. Jedete-li z Prahy směrem na Líšnici po Staré, tak se vyhýbáte nehodě dvou osobních aut. Další zpráva přišla z Prostějova, i tady je vážná dopravní nehoda v Nerudově ulici. Došlo tady k páru cyklisty, na místě teď zasahují záchranáři, takže je to také bohužel se zraněním. Na brněnské dálnici 88. kilometr na Prahu, tady počítejte s neprůjezdným jízdním pruhem, je tam hlášena havárie dodávky a nákladního auta, což se podepisuje i na dopravních mapách, které se nám v těchto kritických místech barví do červena. Klasikou může být D5 na příjezdu do Prahy od Loděnice, počítejte, že jste v koloně až Kořechu, počítejte také s tím, že tradiční předbrněnská kolona je tam i dneska. Začátek má někde na úrovni Domaš. Odtamtud už to jede jen velmi pomalu, až k tomu spojení s dálnicí D2, kde jsou práce na vozovce a kde vzniká celá příčina tohohle toho každodenního špuntu. Jezděte opatrně, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Házenkářky Kynžvartu vyrovnali finálovou sérii se Slaví na 1-1. Druhý zápas v Praze vyhráli 35-33. O titul rozhodne sobotní duel na západě Čech. Bronz mají házenkářky Mostu po vítězství nad Pískem. Čeští triatlonisté závodili na několika mezinárodních akcích. Heidi Juránková skončila 30. v Jokohamě, Filip Tlamka byl 20. ve Vietnamu. Úvodní závod českého poháru ve Zlíně vyhráli Grebíka Křížková. Evropský pohár v boulderingu se konal v Liptovském Mikuláši. Mezi muži vyhrál italský lezec Roysa. Nejlepší z českých reprezentantů byl Naimi na 41. místě. V závodě žen skončila 5. česká reprezentantka Martina Buršíková a 7. byla Emma Galeová. René Kujan má za sebou při běhu napříč Finskem zhruba 40% trasy. Každý den běží maraton, tedy 240 kilometrů a celkem jich hodlá uběhnout 42. Chce u toho vybrat peníze pro sportovní klub vozíčkářů. Na kole pak okolo něj popojíždí Jan Král. Kluci Rádiu Beat řekli.
2: Zpočátku naše výprava ani tak moc pozornosti nebudila. To se zdá až v posledních dnech, že česká vlajka konečně začíná zabírat a Finové ji dokonce sami aktivně rozeznávají. A občas nás pozvou třeba na kafe nebo na koláč.
3: Ale nejpohostinnější jsou slovenští, indičtí a turečtí Finové.
2: A musíme samozřejmě velice pochválit všechny řidiče tady ve Finsku, kteří jsou velmi ohleduplní.
3: Pro zájezd bych Finsko doporučil převážně ornitologů, protože tma už tady neexistuje a ptáci žijou v podstatě druh.
2: A pokud chcete sledovat naše další kroky, naší další cestu, tak stačí zvolit hashtag Suomi42 na Facebooku nebo na Instagramu. Děkujeme úplně všem, kteří se rozhodnou podpořit naše snahy na darujsprávně.cz.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Janis Joplin, nebo chcete-li česky Joplinová Janiska, ta je právě teď za námi na Beatu 17.47. Následovat bude muzika, která pro mě třeba osobně může být jednou z těch příjemných vzpomínek na minulý ročník Beatové síně slávy, potažmo večírku Rádia Beat, protože jsme si krásně zabékali. Mám tady totiž pražský výběr. Je to takový krásný oslímost k tomu, abych vlastně ještě znovu, možná že naposled, ale v každém případě na poslední chvíli připomněl, že pokud byste scháněli vstupenky na zítra či pozítří do Lokte nad Ohří, tak ještě nějaké určitě seženete. Můžete to vzít přes Beatový web, tam je totiž nejenom proklik k těm lupenům, ale také je tam proklik k dalším informacím, časovým plánům, aby někdo něco neprošvih, aby se vědělo, že zítra ve 4 odpoledne otvíráme brány a teďko v 17.48 už bude v plném proudu za svou polovinou první koncert, a to kapely Red Baron Band, protože ti hrajou od 5. Od 7 pak Zuzana Michnová, od 8.30 potom Žlutý pes, to je plán na zítřek, na pozítřek otvíráme podstatně dřív, už ve 14.30, protože musíme všechno stihnout, synkopy budou vzpomínat na Pavla Vrbu. Roman Dragoun od 17.15 bude uvádět nejenom zdroj, ale hrát taky další své písně a křtít vlastní knihu. Viktor Dyk a Vavky vystoupí od 19.15, no a Vítkovo kvarteto začne ve 21.15, tak kdy skončí, je opravdu otázka, na kterou nikdo nezná odpověď. Časový plán říká, že ve 10:45, ale skoro bych se vsadil, že ten čas by se mohl v závěru mírně lišit. No uvidíme, nechme se překvapit, bude to velkolepá show, to si slibme, protože to u Vítkáčů můžeme slíbit naprosto kdykoliv. Vy Víťáci jste zváni,

0: Boudis na rádiu Beat a Rockerente, to je ta věc, se kterou jsme se dostali až sem, tady myslím tím před 6. hodinu odpolední, či podvečerní, chcete-li. Zkrátka, v předčas, kdy sem do studia dorazí Pepa Lábo, se dáme poslední dnešní čerstvé zprávy hned po nich Beatles a to bude otvírák Six O'Clock Rocku.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Tak tedy Víťáci, co nového v dopravě? D1 190. kilometr, ano, ve směru na Prahu hlášena čerstvá nehoda nákladního s osobním autem, která může bránit provozu a to jakože fest. Na místo jedou policisté, počítejte s tím, že výjezd z Brna se tím pádem bude přicpávat tak, jako se přicpává ten příjezd, který stojí od Domašova nebo pomalu jede odtamtud. Jedete-li z Prahy zadem na Radonice, tak se vyhýbáte nehodě dvou osobních aut na příjezdu do Radonice. 20. října v Brně, tam máme také nehodu dvou osobních aut, to mi tady hlásíte. No a příjezd do Smečna nebo Stochova, Odkladna, tak tam je taky nehoda dvou osobáků. Co se týká Špuntu, tak ten brněnský jsme zmiňovali, pojďme zkouknout, jak vypadá příjezd do Prahy po D5, tak jako vždycky mezi Loděnicí a Rudnou to začíná a vydrží vám to až k Hořechu. Dneska je tahle ta kolona takhle dlouhá a poměrně hustá. Počítejte tedy s tím, že pokud někam máte dorazit tudy na čas, chce to časovou rezervu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: www.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeji Pepa Lábos. Zítra bude polojasno až jasno. Během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Marie Horáčková s Richardem Krejčím skončili na mistrovství Evropy v lukostřelbě pátí v soutěži smíšených dvojic. Po šestém místě v kvalifikaci postoupili v Antalii přímo do osmifinále, v kterém porazili Slovince Žanu Pintaričovou a Žigura Mnikara 6-2. Ve čtvrtfinále ale podlehli 0-6 Němcům Katarině Bauerové a Morici Wieserovi. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se zdržela. Dnes to uvedla OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora. Podle něho jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Alexandr Zmajevský skončil po 10 letech na postu ruského velvyslance v České republice, který zastával od března 2016. Upozornil na to server Hlídací pes s odkazem na diplomatickou listinu, kterou spravuje ministerstvo zahraničí. V její aktuální verzi je post velvyslance Ruské federace bez uvedení jména. Bělorusko nemá v úmyslu nechat se zatáhnout do války proti Ukrajině. Dnes to podle státní tiskové agentury Belta prohlásil běloruský vůdce Lukašenko. Uvedl, že je ochoten setkat se s ukrajinským prezidentem Zelenským a jednat s ním o problémech v bilaterálních vztazích. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Beatles na rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Radio Beat.

Percy Sledge na Radio Beat a When a Man Loves a Woman, předtím From Me to You od kapely Beatles, to byl kratičký výlet do let 60. kratičkých skutečně, protože obě dvě ty skladby mají tu stopáž někde jenom okolo 2 minut. Tak to tehdy bylo, až později s MTV, a to už jsme byli daleko za 60. lety, přišla taková ta 3,5 minutová obvyklá stopáž. No a tady na Beatu nám jsou ty stopáže ukradeny od prvního dne, takže když je to dobrý, ať to má minut třeba 20. Ovšem, Six O'Clock Roku, tam se chce nechce u těch krátkých musíme zdržet, protože vám dlužím ještě jednu šedesátku, a tedy ještě jednu věc, která bude z kategorie těch kratších. Úplně přesně to má 2 minuty, 2 sekundy a jmenuje se to Papa's Got a Brand New Bag.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravo.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět na silnice Býťáci, pojďme se podívat, co se děje aktuálně v regionech Býtu a co mi tady hlásíte a co nám přibylo a také co nám ubylo. Tak začneme nejdřív z toho konce, kdy nám přibyly dopravní nehody. Třeba ve Varnsdorfu v Žitavské ulici se teď vyšetřuje kolize osobního s cyklistou. Tam počítejte s asistencí policie. Jedete-li po silnici 1027, tady z Benešova na Rabini, tak tady došlo k havárii motocyklu a tady bohužel je potřeba počítat s asistencí všech, kteří mají modrá světla na střeše. Tahle ta nehoda je velmi vážná, průjezd tam bude velmi omezen. Dva motocykly se srazily, jo, tak to je stejné místo, to je jenom potvrzení. Dva motocykly dokonce se měly srazit u Rabině na příjezdu od Benešova. Znovu potvrzeno, že IZS jedou na místo, počítejte tedy s tím, že ten průjezd tady, kdo ví, jestli vůbec bude možný v příštích minutách. Na D1 198 km na Prahu, tam už jsme se o tom bavili, že tam byla nějaká dopravní nehoda, ta zřejmě z jízdních pruhů, jak jsem pochopil, už je odklizena, ale někde se tam ještě válí kurta na vozovce, takže tam projíždějte velmi opatrně, ať ti náhodou nechytnete nějakým tím předním či zadním kolem. Co se týče kolon, tak na D5 na Prahu je situace taková, řekl bych, stejná. Ona by byla asi lepší, ale jak tak koukám tady mezi vaše zprávy, tak mezi Loděnicí, Rudnou a Chrášťany jsou hned tři ťukance, které právě brání tomu, aby to projíždělo bez komplikací, takže pořád ještě budu říkat hustý provoz někde právě za Loděnicí. S tím byste určitě počítat měli. No a před Brnem to tady vypadá jak, kolona se zkracuje, už nebudu říkat, že začíná u Domašova, ale začíná u Ostrovačic, tak to zase není o tolik dál. Pořád ještě ten jižní cíp Brna na D1, tak je poměrně dost přicpán. Počítejte tady i s tímhletím místem, i dneska to platí. Všem přeju šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Bítoskopu přeje Pepa Lábus. Nová elektrická formule z Vysokého učení technického v Brně vznikla celý rok v provizorních podmínkách. Dílny spolku TU Brno Racing totiž procházejí přestavbou. Fakulta strojního inženýrství týmu poskytla náhradní prostory. Víc nám řekne vedoucí týmu Anna Piárová.
2: V naší základní dílně momentálně probíhá rekonstrukce studentského centra, proto jsme tento rok pracovali v provizorných prostorech různě po fakultě strojního inženýrství a v takomto provizoriu teda vznikl náš najnovší monopost Dragon E6. Je to šiestý monopost s elektrickým pohonom, má 4 elektromotory umiestnené priamo v kolesa vozidla, základ monopostu tvorí karbonový monokok a zaujímavými špecifikáciami je napríklad aerodynamika so systémom DRS.
1: Studenti se z formulí kvalifikovali na mezinárodní závody Formula Student do Rakouska, Chorvatska a na český autodrom v Mostě. V příštím akademickém roce už by měli spolu s dalšími studentskými spolky najít nové zázemí ve studentském centru VUT.
0: Bítoskop.
1: Humanoidní roboti všeho druhu, kteří lidem buď vypomáhají nebo je někde i nahrazují, nejsou ničím výjimečným a zatím se všichni vyskytují na zemi. To by se ale mohlo za pár let změnit. Čína totiž nedávno oznámila, že v rámci mise Chang'e 8 naplánované na rok 2029 vyšle na měsíc i humanoidního robota vybaveného umělou inteligencí. Stroj o hmotnosti zhruba 100 kg je navržený Hongkongskou univerzitou vědy a techniky. Měl by sloužit kromě jiného jako nosič pro přepravu a instalaci přístrojů na různých místech na měsíci. To vše ještě před plánovaným letem s lidskou posádkou, který chce Čína uskutečnit do roku 2030. Bítoskop je v závěru. Teď přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

práci to tenkrát muselo Oskaru Bentnovi dát, složit tuhle skladbu, nahrát tuhle skladbu, pojmenovat tuhle skladbu, jejíž název podle mě maximálně tak jako v rádiích říkáme, jakože to je Benson Hart Blues, jinak všichni tomu říkají Bububu. Tak Bububu máme za sebou, víťáci, před sebou další muziku, kde už to s tím názvem nebude taková divočina, slíbíme si Blockbuster od Sweet nebo Nights in Whitesaton od Moody Blues, ale také bychom si mohli slíbit náplň na nějaké ty další hodiny, co říkáte, co nás ještě dneska čeká. Určitě nemiňte Honzu Hamerníka, jeho večer u Repráku, ten je tady pravidelně každý čtvrtek od 8 a bude tady i dneska. Budeme si povídat a budeme si navzájem hrát muziku a uděláme si společně takový pěkný, příjemný večer. To je jedna z věcí, kterou vám můžu slíbit. Taky album jehož obal už tenkrát byl vlastně velmi jednoduchý, do bíla laděný s velkou černou hvězdou, která tomu všemu dominovala a pojmenovali ho Black Star. To je ta deska Davida Bowieho, která zároveň můžeme asi vnímat, že byla taková rozlučková, vyšla v roce 2016 a dneska bude půlnočním albem.

Lights in White Satin je ta muzika, která dohrála tady na beatu. S níž dohrávám já, je 18.54, ono to tak nějak plus minus vyjde, že se to celé překotí přes celou, abychom mohli pokračovat s další muzikou. Tak vám býťáci popřeju příjemný čtvrtek, taky samozřejmě příjemný pátek, protože pokud se zítra nevypravíte do lokte na to hří, tak se velmi pravděpodobně neuslyšíme, protože si balem baťůžek tak jako Ota a jsme oba součástí toho výsadku, který toto má zítra na hrbu, aby to všechno běželo tak jako po drátkách, tak jak bylo naplánováno. A velmi se těším na to, že si to taky užijeme spolu s vámi někde v tom kotli, protože těch muzikantů, kteří nás zítra a pozítří v loktě v Amfíku čekají, tak je hromada. Samá skvělá muzika. Berte to jako úplně poslední moji pozvánku, takovou osobní směrem k vám, jestli ještě pořád nejste rozhodnuti, jaký bude váš, řekl bych, páteční víkendový program. No tak tohle to bych sám za sebe mohl doporučit, protože tohle bude prostě skvělá podívaná, skvělá muzika, vstupenky jsou, místo tam je, vejdete se, záchody jsou splachovací, jídlo je tam dobré, zkrátka vybraná společnost a počasí, to nám taky vyjde, býťáci. Tak na viděnou v lokti.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. 2,5 minuty po 8 hodině večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem on Zámerník. A Večery u Repráku, protože máme čtvrtek, dokonce 21. května. Svátek mají všechny Moniky, takže všechno nejlepší dámy. A téma dnešního večera. Samozřejmě Večery u Repráku jsou večery, kdy takzvaně řešíme, ale povídáme si o nějakém tématu a vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky na číslo 720 001 222. E-maily na adresu studio@radiobeat.cz anebo vzkazy do studia z naší apky. Jednoduché, prosté, ale nejdůležitější je to téma. No a přátelé, mám tady otevřený článek na internetu a ten říká: Tepelná kupole sevře Evropu vlnou mimořádných veder. A má to začít už tento víkend. Takhle už v květnu a přijde léto. No jak jste připraveni na léto? Jak se na něj těšíte? No, o mně je známo, že jsem velmi, velmi, velmi teplomilný. Vám to naopak možná třeba mnohým vzbuzuje, ve vás to vzbuzuje hrůzu. No, tak hubli jste do plavek už, nebo jste ještě nezačali? No, hloupá otázka. Ano, tak jak se těšíte? Jak se těšíte, že už nebude zima ošklivo, ale naopak bude svítit slunce? A to hubnutí do plavek, to je taky, ano, takové podružné téma. Ostatně všechno, co si s létem spojujete, i když do prázdnin je pravda ještě 5 neděl, no, ale pak se uvidí. Tak pojďme do toho. Telefonujte, posílejte SMSky, pište maily anebo vzkazy do studia a nezapomeňte si přát písničku. O tom to totiž je. Ať už telefonujete nebo posíláte, tak vždycky přát si písničku. A já to vykopnu a vykopnu to slavnou kapelou Cream.

Večer u Repráku a tématem dnešního večera je blížící se léto. A hlavně taková moje drzá otázka, jestli jste začali hubnout do plavek, anebo už jste nakoupili opalovací krém. Protože léto má začít tento víkend. Ano, tepelná kupole nám hrozí, aspoň to tak píšou tedy, jo, jako tepelná kupole a má být horko. A takže můžete telefonovat, můžete posílat SMSky, můžete posílat maily nebo vzkazy do studia. Ano, tady někdo, kdo mi teda se nepodepsal, tak mi poslal SMSku. Hezký večer do Beatu, první tropický den v roce tuto neděli. Srdíčko, ano, je tady srdíčko, tak. Takže možná tak je podpis. A Pepa, tady to mám, Pepa, věrný posluchač, píše: ahoj Honzíku, po dnešní cystoskopii si připadám jak vykuchaná ryba. Polikám 9. Bernardína a je to pořád stejný. A když si na ČT, tedy se asi myslí Česká televize, v předpovědi pan Seifert říkal, že nás čekaly extrémy, a to je 30 let. A v zimě si máš co oblíct. V létě nahý, už ze sebe nic nesundáš. Nemám rád hic. A najdeš, no nemám rád hic, no vidíš, čověče, mě zas ten hic tak moc nevadí, no. Najdeš Europe a Rock the Night, děkuje věrný posluchač Pepa. Pepo, tady máš Europe. A telefonujte, pište, léto se blíží.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Večery u Repráku a tématem dnešního večera tepelná kupole a horko. A přicházející léto, na které já se těším, někteří z vás nikoli, to nevadí, ale stejně se můžete na toto téma vyjádřit, jestli to máte rádi, nemáte rádi a proč, a jestli to rádi trávíte na pláži, u bazénu, nebo na louce, a nebo u stolečku pod slunečníkem, a aby to nebylo k tomu výčepu daleko. To je taky jedna z mých oblíbených variant. Tak a samozřejmě, když k tomu zavoláte, zatelefonujete, pošlete SMSku nebo e-mail nebo vzkaz do studia, nezapomeňte si přát písničku. Tak, co tady máme? Přema, ahoj Honzo, nemám zas takový problém s horkem, to se dá přežít někde pod lípou na zahrádce, ano, teď o tom hovořím. Problém je to příšerné sucho, které sebou přináší. Nemáš nějaký recept, jako měli soudruzi, aby každou noc ve 3 ráno půl hodiny pršelo? Jestli jo, jsem s ním. Tak to o tom receptu soudruhu nevím vůbec nic, ani se nepamatuju, že by tedy nějak jako vždycky každou noc ve 3 hodiny v noci pršelo v létě, no. Dobře, no, je to takový jako v tropech. Tam prší každý den, že jo, ale v 6 odpoledne. V Karibiku. Teď jsem koukal, ano, teď na ostrově St. Martin, tam pršelo před chviličkou. Tak, Zdeněk z Hradce. Ahoj, když má být řeč o vedrech, tak se určitě sluší stylově zahrát Heat of the Moment, Ejšu. A jak to mám já? No co ti mám povídat? Jsem starý revmatik, takže prohřát kosti v písku pláže nebo jen tak u bazénu, to je pro mě vrchol blaha. Navařím pár sudů slabšího piva, aby to s člověkem na sluníčku hned nepraštilo, a léto budiš pochváleno. Zdeněk z Hradce. Zdeňku, klobouček, ano, takhle to vidím i já. I když teda pivo nevařím a klidně si dám 12. A tady je ta Ejša.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.

Pěkný večer, přátelé, už máme 6:15 po 8:30. Radio Beat, Honza Mirník a večer u repráku. Večer je pravidelně čtvrteční večery, kdy si vždycky takhle o něčem vyprávíme a vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34, posílat SMSky na 720 001 222, vzkazy do studia z naší apky, která je zdarma dostupná pro obě dvě hlavní platformy mobilních chytrých telefonů našich inteligentních býťáků, a nebo posílat e-maily na adresu studio@radiobeat.cz. Důležité jsou dvě věci, a to je vždycky téma večera, a to je dneska přicházející léto, to znamená slunce, teplo, koupel, pláže, zahrádky, letní koncerty, ano, přesně tohle všechno dohromady. A druhá důležitá věc je nezapomenout si přát písničku, protože já se pokusím, v každém případě se pokusím to přání vyplnit. A pak ještě si můžeme podiskutovat na téma, co to je tepelná kupole, když už nás zase někdo straší. A někdo se na to těší, třeba já, někdo naopak z toho má hrůzu. Zvěrolékař Vojta píše, ahoj Honzo, no teplo bylo už včera. Byl jsem na pumpě v Liberci a zatím to nebylo moc vidět. Motorkáři v overalech, ty vaše býťácké hostesky upnuté až ke krku a jediný, kdo ukázal chlupatou hruď, byl Loša. Měli byste to zlepšit. Ale dobře, ukončil bych zimní sezónu Brucem Springsteenem a Open All Night. A pojďme na ty pivní zahrádky a venkovní koncerty. No teď už zítra je to nej v lokti. Zuzaně Michnové to moc přeju. Díky, Vojta. Ano, Zuzana Michnová vstoupila do beatové síně slávy. Zvaná Velká Medvědice. Ano, před 50 lety jsme spolu strávili hromadu času s kapelou Marcias, která tehdy začínala. Takže pojďme na toho Bruce Springsteena a náš rockový klub je otevřený celou noc.

mixtures, bridge, propellers, flaps set to degree.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, Honzo, no já vůbec nevím, co se děje, tady zase veverka, chápeš to?
1: No.
2: Tenhle měsíc už po pátý, to není možný.
1: Počkej, po pátý to bylo včera. Dneska no, už je to po šestý.
2: Jo, máš to zaznamenaný, jo.
1: No.
2: Tak můžu ti říct, že teda vůbec nevím, jestli do tohohle pořadu patřím, protože jsme stejný ročník, takže na Slunci jsem byla naposled 2003 v Bulharsku a od té doby prostě vylejzám jako veverka až prostě půl sedmý večer v letě. Nesnáším sluníčka, přitom za mlada to bylo, jsme chodili z flámu na plovárnu, rozumíš?
1: Tak to já teda, loňský léto jsem...
2: Já vím, že jsi teplomilnej, no.
1: Loňský léto jsem na Slunci nebyl, protože loňský léto jsem strávil po nemocnicích, ano. Ale
2: a je to v pořádku, to?
1: No, ještě to není úplně jako perfekto, ale...
2: Ona ta rehabilitace trvá díl.
1: No, tak rehabilitace mi nikdo žádnou nepředepsal, na žádnou mě neposlal.
2: No to nevadí, ale jsi chytrý člověk, tak si s tím kejveš nějak.
1: Tak no, tak.
2: Tak jo.
1: Ale letos se na tu pláž těším.
2: Fakt jo.
1: Jo.
2: Tak to ti moc přeju a užij si to. A bacha na rakovinu kůže.
1: Ale prosím tě.
2: Doufujeme, že se mažeš.
1: No.
2: Aspoň zevnitř.
1: No, zevnitř určitě a to dřív umíš.

0: umřu, než aby mě chytla rakovina kůže.
1: A děte takovýhle úmysl, proč bys umíral zatím?
0: To není úmysl. Tak, prosím tě, co ti zahraju?
1: No, prosím tě, moje sestra nejstarší v pondělí měla 80.
0: Ano.
1: A ona je ulítlá na Beatles, tak něco romantického i tam pust, jestli můžeš.
0: Beatles a romantiku, jo?
1: No jasně.
0: Jakože odchází z domova třeba, she's living home.
1: No, okej, okej.
0: Dobře.
1: Tak jo, hezký večer a užij si to zatím, ahoj.
0: Tak jo, ty taky, hezký večer, ahoj. Tak změnil jsem úmysl a písničku a dáme romantiku a vztahující se k tématu dnešního večera Here Comes the Sun. A taky jsem nepopřál a negratuloval veverčině sestře k jejím krásným 80. A tady jsou ty Beatles.

0: Večery u Repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný dobrý večer, Beaťáci, Beaťačky. Máme 4 minutky po 9. hodině večerní, tedy po hodině 21. Posloucháte rádio Beat, já jsem od Zámerník a máme Večery u Repráku, protože je čtvrtek, kdy si vždycky o něčem tak povídáme. A meteorologové nám hrozí, dokonce bych řekl pěstičkou, že přijde, jak tomu říkali, tepelná kupole, sevře Evropu a bude horko a bude léto. A někdo se z nás už na to těší, to je můj případ, někdo naopak ne. A jak to máte vy? A to je téma dnešního večera. A těšíte se na léto? A pojedete k moři? A nebo aspoň na Mácháč? No, nebo na Slapino, tak tam ty jsou snad vypuštěný momentálně, to nevím, ale to nevím přesně. Ale může, nebo Orlík je vypuštěný, nevím, některá z přehrad, ano. Ale prostě jen tak k vodě, nebo k bazénu, na koupaliště. Chodíte rádi, nebo dáváte spíš přednost zahradní restauraci, stínu a pořádně chlazenému zrzavému? No, to je téma dnešního večera. A když mi zavoláte na číslo 210 32 33 34, pošlete SMS-ku na 720 001 222, e-mail na studio@radiobeat.cz anebo vzkaz do studia z naší apky. Nezapomeňte k tomu taky doplnit písničku, kterou byste chtěli slyšet, protože já udělám všechno pro to, abych vám ji zahrál. Ahoj Honzo, píše Robert, ano, Rob. Ahoj Honzo. Dík za super vysílání. Rock the Night od Europe, které zazněly v minulé hodině. Druhou pecku na slavné desce má mnohem raději než slavnější ségru The Final Countdown. Prosím, ano. Kdybys tam našel něco od mých miláčků Kiss, třeba méně známé Should Know Something, Charisma nebo Hard Luck Woman, a k plavkám dlouhá léta hubnu do plavek té větší velikosti. Aha, pomocí. Káva a dort jsou nejlepší sport. Ještě jednou díky za prýma povídání a hudbu a Should Know Something byla první volba.

0: Honza, Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Luboš.
0: Čau, Luboši, je, ahoj.
1: Je, prosím, tepelná kupole.
0: Tepelná kupole.
1: To je výraz.
0: Vzí
1: ale my,
0: to
1: co jsme starý, my víme, že když najednou přijde vedro, že musíme být opatrný, šetřit se
0: a
1: nedělat žádný kravin, jako třeba hubnout do plavek.
0: A hlavně
1: to jsem nedělal ani před 60 rokama, hele.
0: Ano.
1: A zvlášť dneska, když si můžu koupit nový plavky, krásný, padnoucí, jo?
0: Já ti tleskám, doufám, že to slyšíš. A hlavně dodržovat pitný režim.
1: No doufám, že jste řádně vybavený teďka na tu akci, co budete mít. Víš kde, viď? Tam kousek v tom Karlovarském kraji.
0: No ano, jistě, myslíš loket, no je, ano.
1: No, není to tenisové loket, to je dobrý big beatový loket.
0: Ano, ano.
1: Takže dneska se do plavek dá třeba i přibrat, že jo, když mají jenom 3XL, jo?
0: No.
1: A země by padaly. A vůbec, můžu mít ještě takovou hloupou otázku.
0: Ano.
1: Proč Rádio Beat furt jenom mikiny, trička, proč ne plavky?
0: Jo, tak to nevím. V tomhle nejedu, jako v tomhle oboru merče, který...
1: Zmiň se na poradě, že volám nespokojený posluchač.
0: Dobře, budu to urgovat, ano.
1: Takže přeju všem krásný večer.
0: Ještě si řekni o písničku.
1: A co takhle starý rebel s třeba šípkou růženku s plívou?
0: Dobře, dáme Rebels, ano.
1: Díky a
0: já děkuji za zavolání.
1: Buďte klidný a nenervujte se zbytečně kvůli plavkám.
0: Ahoj.
1: Mají jich dost, ahoj.

Večer u Repráku na rádiu Vít a tématem je nastupující léto. Ano, teplná kupole. On zapíše, nějak to přežijeme. Léto mám rád, ale nejvíc to babí. Krásné září, pivko a kus masa. Pak není co chtít víc. Snad jen lepší zimu a jaro a podzim. Nemá moc rád ten tvrdý přechod zima-léto a léto-zima. A plavky už roky neřeším. Ale tak dokud pod mohutným břehem bystrý pstruh se skrývá, je vše OK. A k tomu vedru třeba Rag Pickers Dream od Marka Knopflera. Ano, tak dobře. Krásný večer a dík, Honza. Tak, ten Mark Knopfler je připraven.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: A přátelé, půl minutky nám chybí do půl desáté. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a povídáme si o přicházejícím létě a o tepelné kupoli. V neděli už má být přes 30. No peklíčko. Ano, kdo se netěší a kdo se těší, tak se mi ozvěte, můžete mi zavolat, můžete mi poslat SMSku, můžete mi poslat e-mail anebo vzkaz do studia a přát si písničku. Roman, České Budějovice, ahoj Honzo, já osobně moc velká horka nesnáším, proto mám také raději jaro a podzim než léto. Ale je pravda, že se zase počasí během roku začíná podobat tomu, co nás učili ve škole. A jestli můžeš, zahraj prosím něco z LP Kolotoč svět od George and Beethovens. Díky, Roman, České Budějovice, George and Beethovens a Petr Novák. Takovej je svět.

0: být.
1: Večer je u Repráku, ano, 8 minut po 9:30. Ahojky, nejvíce se těším na letní koncerty a proto bych si přála od tří sester písničku Léto. Děkuji, Lucie. Milá Lucie, ty jsi teda jako, já si myslím, že písnička Léto od tří sester vůbec není o letních koncertech, ale ať se těšíš na co chceš, určitě ti přeju, ať se to splní.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady Alena z Mohelnice.
1: Čau.
2: Já tě zdravím. Čau. Tak já miluju sluníčko už od malička. Mám strašně ráda sluníčko. Léto miluju, ráda se opaluju. Byli jsme několikrát u moře. Tam bylo parádní. A to všecko mám po tatínkovi, protože pocházel z jižního Slovenska a taky tak se strašně miloval sluníčko, bohužel už nežije.
1: Ano, dobře. Haló?
2: Ano, ano, slyšíme se?
1: Já tě slyším, už tě zase slyším. Ano, ale chvíle, ano, tam byla nějaká pauza, no?
2: Ano, ano, ano.
1: Tak,
2: takže já jsem nadšená, že vlastně v neděli začíná léto. Bude krásných 30, v pondělí 31 stupňů, dívala jsem se na předpověď počasí, takže to bude paráda.
1: Já si myslím, že ono do toho opravdového léta nás to ještě několikrát zaskočí, ale z toho bych si nezoufal. Co ti zahraju?
2: No, mám, Honziku, na tebe velkou prosbu. Chtěla bych zahrát Iron Maiden.
1: No.
2: Bruce Dickinsona a ta písnička je dlouhá a já neznám celý název, končí to na Dark.
1: Fear of the Dark.
2: Ano, ano.
1: No, jasně, ano. Dobře, není s tím problém. Ano, tak jo, díky za zavolání. Až v další hodině.
2: Ano, dobře. Měj se krásně, krásný večer. Čau.
1: Tobě taky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Krásný dobrý večer, býťáci i býťačky. Máme necelé 3 minuty po 10. hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem on Zámerník a ještě hodinku vám budu hrát na přání a ještě hodinku si budeme povídat na téma léto. Začínající léto, které má tuto neděli vypuknout. Stále platí, že mi můžete telefonovat, můžete mi posílat SMSky, můžete mi posílat e-maily anebo vzkazy do studia. A nezapomeňte si přát písničku, protože já vám ji zahraji. Ano, Večery u Repráku je taková sofistikovanější verze písniček na přání. Těším se na vaše telefonáty a na vaše vzkazy. Honza, Rádio Beat.
2: Jirka, dobrý večer, čelo.
1: Nazdar, Jiříku, ahoj.
2: Těším se na léto.
1: Ty taky, výborně, to už jsme dva.
2: Já mám tu velký vedra, tak nevlezu.
1: Zalezeš do nory, jo? A...
2: Zalezu do nory, jo. Já se pomrtí, já už jsem na sluníčko.
1: Aha, tak to jo, tak to potom chápu. Tak to musíš najít restauraci s větrákem pod stropem aspoň.
2: No, tam já nedojdu.
1: Tam nedojdeš. Tak zavolat rohlík nebo něco takový a mít zásobu lávovýho piva doma.
2: No, tak jo.
1: Dobře, co ti zahraju?
2: Čert na koze jel.
1: Čert na koze jel a kabáti.
2: Ano.
1: Dobře, tak jo, dík za zavolání.
2: Děkujeme,
1: ahoj.

0: Radio Beat. Honza, Radio Beat.
1: Ahoj, ahoj, tady taky Honza.
0: Čau.
1: Líbí se mi téma a zároveň mi trošku irituje, tak mi napadlo, že k tomu něco řeknu. Já vždycky, když vidím tyhle ty katastrofické články, tak mi to vždycky připadá trošku úsměvný a vzhledem k tomu, že se blíží červen a já mám 1. června narozeniny.
0: Gratuluji dopředu.
1: Děkuju, tak si vždycky pamatuju, jaký bylo počasí 1. června.
0: Den dětí mezinárodní, ano.
1: Den dětí mezinárodní, přesně tak. A vlastně 1. června je snad vždycky hezky.
0: Mm-hmm.
1: Ještě se, a stalo se mi jenom jednou, kdy bylo ošklivě, a to bylo, když jsem chtěl slavit svoje třicetiny, což už je skoro 13 let. A právě to bylo opravdu ošklivě a zima, ale jinak je vždycky strašný teplo a zhruba v tom víkendu, většinou to vychází takhle nějak podobně, tak přijde potom nějaký lehký deštík, ale jinak je furt teplo a ty teploty kolem třeba 30 byly taky. Takže já bych viděl, že se žádná katastrofa neděje a většinu si to do toho června až tak jako užívám. A čím jsem starší, tak spíš špatně dávám ten červenec za srpnem, kdy je už na mě až moc horko. A radši mám zimu, kdy si hodím polínko do kamen navíc.
0: Mm-hmm, dobře. No a co ti zahraju?
1: Napad mi třeba nějaký Bruce Springsteen, něco takového, co tam budeš mít.
0: Dobře, no on teďka dohrál, ale dobře, dáme si Bruce Springsteena. Nejsem
1: dobře,
0: proti.
1: Děkuji moc. Ano. Děkuji moc. Hezký večer a ať mám pěkný večer všichni, býťáci i ty. Děkuju moc.
0: Ahoj, děkuju za zavolání.
1: Díky, zatím.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady Ondra.
1: Zdravím.
2: Tak, mohl bych si u tebe objednat Rautenberky?
1: Od toho jsem tady, ano.
2: Tak jo.
1: Takže Trautenberg.
2: Jo, jo.
1: Dobrý. Jak se těšíš na léto?
2: Ale těším se hodně. Hodně se těším hlavně do protivína na platonské slavnosti, tak tam pojedeme rokovat, že jo? Tam jedeme na Trautenberky, horký hezký, že alkohol a tak dál, na kokotminy, tak to bude super. A pojedeme ještě do Polska na kola, tak tam to taky těším.
1: Dobrý, tak jo, přeju ti krásný prázdniny a skvělý léto. Ahoj.
2: Tak jo, děkuju, tak ahoj.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádiu Beat.
2: Nazdar, Honzo, tady Radek Choríš.
1: Čau.
2: Čau, řešíme tady to léto horko?
1: Ano, léto horko, řešíme.
2: Ano. Tak já si myslím, že by to mělo být, ne?
1: Ano, děť jo. Teplná kupole sevře Evropu.
2: No tak to už, když tady prší, je zle. Když je zde slunko, zase je zle. Teď by tady u nás na Valachoch, no?
1: Ano. Ano, furt je zlé. Největší nepřítel zemědělství. Jaro, leto, podzim, zima, ano.
2: Ano, a přesně tak. Teď tady u nás měsíc nepršelo na Valachoch, že?
1: Teď vám tam pršelo, v Beskydech pršelo, no.
2: Však jo, teď dva dní, ale zase je zle. Taky lidi nadávali, že neprší.
1: Teď zase nadávali, že prší, no.
2: No, a teď zase nadávali, že dva dní pršelo a ten pámu to nemá lehké s tím listvem.
1: Jo, to nemá, to je pravda.
2: Takže tak. Takže prostě je to, tak by to mělo být, prostě mělo by se dodržovat, nebo, a se to mít nemožem, že, ale mělo by být, jak to říkáš, jaro, léto, podzim, zima, ale teď to tak nefunguje. Hor bude teplo a nemusíme někam k moři.
1: Tak.
2: Dobré pivko tu máme a vodu se také neostříkáme.
1: Co ti zahraju?
2: Ty máš tam Pavlov Dox?
1: Koho? Jo, Pavlov Dox, to bych tady měl najít, no.
2: Jo, tak prosím, že najdi něco takového staršího.
1: Dobře, dáme.
2: To nehrajete, jo? Třeba Juliet nebo něco takového.
1: Ukvičenej, ano.
2: něco tam prosím tě vybere, protože...
1: Dobře.
2: Je do kolečka, jsou mědně a další věci, ale je to Rádio Beat a hrajeme tu starou beatovou muziku.
1: Dík za zavolání a zdravím na Valachy.
2: Jo, díky, Honzi, za tým, čau.
1: Čau.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Honza, Rádio Vít.
1: Ahoj Honzo, tady Mirek.
0: Čau.
1: Takže k mu tématu. No samozřejmě sluníčko máme rádi. A dokonce už jsem zkusil bazén. A sice to bylo trochu studenější, ale jo, už jsem se koupal, takže v pohodě.
0: Dobrý, tak to jo, to jsi odvážný člověk. Tak, co ti zahraju?
1: No, to mě můžeš zahrát tak třeba Tři sestry, já jsem Aleš.
0: Tři sestry, já jsem Aleš. Dobře.
1: Jo, výborně. Dobrý. Díky. Ahoj. Díky, ahoj.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: a Petr Koral.
1: A už je zase středa a už je zase 19 hodin, přesně tedy ten čas, kdy začínají uši Rádia Beat a kdy vás od mikrofonu zdraví Petr Koral, tedy tak činím i dnes. A samozřejmě musím uvítat také hosta, který je vždycky tou nejpodstatnější osobou v rámci uší, a tím hostem dneska bude Petr Václavek, baskytarista skupin To je on a To a jen. To, že se ty kapely jmenují podobně, to není úplná náhoda, ale to vám určitě on sám potom vysvětlí, k tomu se dostaneme. Tak Petře, hezký večer.
2: Zdravím všechny.
1: Tak já myslím, že asi to nebudem protahovat a půjdem na první písničku, takovou docela starou může být.
2: Může?

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dozněla první píseň dnešních uší, píseň stará už skoro 50 let. A co jí říkal Petr Václavek, host dnešního vydání tohoto pořadu?
2: Ptám se. Nádhera, David Bowie, můj miláček, Hit Heroes. Viděl jsem i klíče od bytu berlínského na výstavě, kterou měl Bowie. Byl jsem na ní, kostýmy, že jo, i stížnosti na to, jak mu Iggy Pop vyžíral ledničku a nic do ní nenosil. No, když byla tato skladba skará, tak 3-4 roky, tak jsme ji hráli s kapelou Letadlo, punkovou, ještě s Pepou Vondráškem a z jeho, bych řekl, velice zdařilým textem, no a samozřejmě publikum bylo úplně bez sebe z toho tehdy. A od té doby prostě ji sebou nosím a pár kapel už jsem byl u jejich zrodu a vždycky, když to chvilku vypadá, že se neví, kam se ta kapela bude ubírat, tak občas se objeví můj návrh, pojďme to zkusit. Si zahrát.
1: Já bych jenom pro případné nepamětníky doplnil, že ta verze česká s textem Pepi Vondráška se jmenovala překvapivě Hrdinové, že jo?
2: Ano.
1: Tak jo, tak co kdybychom si dali teď něco v češtině? A vlastně, no, to ti ani nemusím říkat, od toho Pepi nebudeme daleko.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes baskytarista Petr Václavek. Máš slovo.
2: Tak tohle byla kapela Jižní Pol.
1: Samozřejmě.
2: Kristýna z Berlína, inspirovaná asi i knihou a hlavně skvělým filmem, který jsem měl měl jsem tu možnost za čerstvě vidět v Paříži tehdy. A
1: My děti ze stanice Zoo, že?
2: Ano. A tam dokonce hrál i Bowie v tom filmu.
1: Ano, všechno souvisí se vším.
2: Tak. No a já jsem byl u vzniku Jižního pólu, takových prvních schůzek, i když pak nakonec jsem v něm nehrál, ani Jirka Šimeček ne. Udělali jsme si kapelu To a jen. A pak vlastně jsem se do Jižního pólu vrátil až velkým obloukem mnohaletým, když vlastně došlo k jakémusi, nevím, jestli to mám říkat comeback, ale hlavně k nahrání desky.
1: Která ale bohužel nevyšla.
2: Která zatím ještě nevyšla. No, takže zajímavý bylo, že ta první setkání kolem Jižního pólu, ještě s Honzou Hájkem, kytaristou, který to akorát byla, v pavilonku, v takovém kulturáku za komunismu na sídlišti Spořilov, a jakýmsi klíčníkem nebo správcem toho objektu byl Petr Chromovský, budoucí zpěvák To a jen, co jsme ještě nevěděli nikdo z nás. A
1: no nevím, prostě nic není náhoda.
2: Nevím, jestli teda neurazím nějak, nepobouřím posluchače, ale byla krásná scénka, že když tam Petr jako mladý jenoch, nevím, kolik mu tady bylo, přišel nám to otevřít, tak ho Pepa, už velký bourák, pozdravil slovy: tak co, mladý, už se ho honíš? Tak to je jako, mi připadá mi to úsměvné, vzhledem k tomu, kolik nám všem dneska je.
1: Jasný. Tak se vydáme zase někam do zahraničí.

0: Hoši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dozněl takový řízný rock'n'roll a já se Petra Václavka, který tady zastupuje kapely To je on a To a jen ptám, jak se mu pozdával.
2: Znám ho, velice dobře ho znám. Myslím, že to je z punkového období, ale jo. Přiznám se, že si nemohu teď vybavit přesně jméno té kapely.
1: Jedna z těch nejslavnějších punkových britských.
2: Clash?
1: Ano, jo. Je to tak?
2: No, samozřejmě jsme se na to kroutili všichni, no.
1: No a taky jste to chvíli s letadlem hráli, i tuhle věc.
2: Ježiš, hráli, to je ostuda, máš no pravdu, hráli.
1: Baby, dej mi Cadillac.
2: Baby, dej mi Cadillac, to je ostuda, ježišmarja.
1: Originál je Brand New Cadillac, no.
2: Ano.
1: Tak klešárna za námi a vydáme se zase někam jinam.

0: Petr Koral a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Už podle zvuku bylo jasné, že toho je hodně velká staroba, a to nemyslím ve zlém. Vlastně to byla nejstarší věc z celých dnešních uší. To říkám Petrovi Václavkovi, který je její hostem. Tak jak se ti to líbilo?
2: Líbilo se mi to, ale pak, že chceš ode mě identifikovat, tak se přiznám, netuším.
1: No a co se ti na tom líbilo?
2: No ta nálada, líbilo se mi, i vokály se mi líbily, že tehdy, v té době se na ně hodně, jako hodně se používaly, dneska je toho míň a jsem rád, že právě v kapele To je on zpívá i druhý kytarista, což v těch kapelách nebývalo, co jsem hrál pravidlem běžným zase tolik.
1: Já ti dám ještě nápovědu, co to bylo. Ono tě totiž tam možná mate ta angličtina, ale on to byl český interpret a vy dokonce z toho jen jste od něj kdysi hráli písničku. Petr Novák.
2: Ty jo, tak.
1: Ale ta angličtina je tam matoucí, že?
2: To teda jo.
1: Nicméně, když už si nakousil to je on, tak pojďme říct posluchačům, o co jde. Protože to je vlastně relativně nový projekt, že?
2: To je nový projekt, ten jsme vlastně založili s mým souputníkem, bubeníkem Jirkou Šimečkem, kterým jsme spolu hráli v Letadle a i v Toajen. A jelikož jsme vlastně chtěli, aby ta návaznost tam nějak se třeba objevila, a přitom to Toajen nebyla, protože Toajen ještě nejevila známky nového života v té době rozhodně, tak jsem si vzpomněl na to, že vlastně než vznikl název Toajen, teda než ho vymyslel, tuším nezval, takže když Marie Čermínová v té Národní kavárně šla na záchod, nespokojena se svým občanským dívčím jménem a požádala je, aby něco vymysleli, tak on nejdřív, tím, že vlastně i tak vystupovala asi jako napůl, měla ty obleky a tak dále, účesy, tak napsal na ubrousek, to je on. A z toho se pak teprve vyvinul jako ten její umělecký pseudonym. No tak mi připadalo dobrý to použít jako. A přišel tehdy na inzerát, vlastně to byla kapela na inzerádos, přišel Jonáš, frontman, kytarista. No a my jsme taky byli připraveni, nevěděli jsme, jak na tom bude, jako se svým potenciálem, tak jsme měli připraveno, že kdyby se nám to nějak nezdálo, jako bych řekl, sympatické v tom vývoji, takže nabídneme spoustu věcí právě od Toajen, kterých je hodně, že by se dali dělat, ale Jonáš jako předvedl jako prostě svůj autorský potenciál, takže jsme nemuseli nic takového řešit.
1: Už jste pár věcí taky natočili, těch nových, jednu si dáme, ale až na konci. Nicméně, pokud vím, tak se blíží nějaký vaše koncerty, už je to docela...
2: Jo, blíží se koncerty.
1: Za rohem téměř.
2: Ano. Nebudu upozorňovat na Karlínské náměstí 24. na Burgerfest, ale rád bych pozval všechny do Rockafé 28. května, kde ještě budou další dvě kapely.
1: Čili příští čtvrtek, jestli počítám dobře.
2: Jo, snad ano. Nevím přesně, teď jsi mě zaskočil. 29. hned den poté to bude Irvifest v Plzni, festival, to je spíš asi pro plzeňáky. A pak až 24. července, 24.7. festival v Rožmitále pod Třemšínem.
1: Tak jo. Písem si pustím a říkám, to má čas, teď jdeme zase někam jinam.

0: hosti Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Petr Václavek, člen skupin To je on a také To je jen, ke kterým se ještě dostaneme. Ale hlavně je tu jako člověk, který komentuje to, co poslouchá, čili zda ho to něčím zaujalo nebo ne, tak co tohle?
2: Radiohead.
1: Jo?
2: Můj oblíbenci, ano.
1: Radiohead, ano.
2: No, co k tomu dodat?
1: No právě, proč jsou to oblíbenci?
2: No, asi se mi líbí právě ty vokály a jejich vyklenuté, krásně vyklenuté linky melodické. No, frontmana a teď se mi moc líbí i ten nástup té kytary teda. Mm-hmm. Ten zádrhel, jako ten je opravdu. No.
1: Jo, to rozumím. Nemusíme pokračovat, můžeme postoupit na další skladbu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: I tady asi zvuk napověděl, ten automatický bubeník, že jsme se dostali do let 80. A co na to Petr Václavek?
2: No asi to, co jsi řekl ty, že ta doba je opravdu úctyhodná od toho vzniku, opojení těmi automaty, ale kdo to je, netuším.
1: Líbilo?
2: Asi dneska už mi to připadalo naivní, tak.
1: Jasně. Tou kapelou, pokud vím, tak ses taky mihnul chvíli. Mm-hmm. Diskrétní skok.
2: No, to asi nemáš pravdu.
1: Nehrál jsem.
2: Ne, tam jsem nehrál nikdy. Nehrál.
1: Tak jsem to někde zaslechl.
2: Ne.
1: Ale tušíš, o co šlo.
2: Tuším.
1: Luboš Auterbacha.
2: Ano. Nehrál.
1: Takže diskrétní skok, vzpomínka, jako jde máč prostě asi z roku 85 nebo 6.
2: Jo, to tam bylo cítit, ta doba.
1: Tak co teďko zase něco svěžnějšího, zase punkovějšího může být?
2: Mhm.
1: Pojďme na to.

0: Vaši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Už je Rádia Beat a s nimi dnes baskytarista skupiny To je on a také basista. To a jen Petr Václavek, máš slovo. Co ty
2: Sex
1: na to?
2: Sex Pistols.
1: Jasně.
2: Říká se tomu symfonický punk?
1: To nevím. Mohlo
2: by. No, já jsem ten pojem slyšel, abych ho klidně použil. To je moje nejoblíbenější teda punková kapela a myslím, že jsme s Letadlem dost věcí hráli v jedné půlce vodní.
1: Jo, jo. Takže na to svoje punkové období vzpomínáš rád, předpokládám.
2: Velice rád, no, dokonce se nám snad dařilo se přibližovat té rychlosti trochu, no. A hlavně strašně rád vzpomínám prostě na to publikum tehdy, to už se dneska nevidí takhle, no.
1: Já bych jenom připomněl, že Letadlu v loni vyšlo takový krásně uchopený vzpomínkový LPčko, že jo?
2: Ano.
1: Tak kdo jako to schání nebo o tom slyšel o Letadle a třeba neměl tu čest, tak teď si to může poslechnout jako v rámci možností studiově vyšperkovaný, ale pochopitelně jde o staré amatérské živé záznamy, že jo? Ale remaster a hraje to vlastně docela dobře. Tak to jsme se opět dostali vlastně zpátky na tuzemskou scénu. Ta teď bude taky něco tuzemského, byť mám pocit, tam čeština nebude.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Vít.
1: Stále jsme a jste v uších. Mým hostem nadále zůstává Petr Václavek a před ním je další úkol ohodnotit to, co slyšel.
2: To se mi líbilo, bylo to velice milý, příjemný. Opravdu budu hodně, hodně matně hádat. Nebyly to Karel Factory?
1: Byly.
2: Tak jo. To jsem rád, to bylo hodně teda nejistá střelba a jsem rád, že vyšla.
1: Je to tak, takže vlastně další návaznost na to a jen prostřednictvím Ivo.
2: Ano.
1: Tak jo, my se kdo je když už jsme to nakousli, pojďme na to. Vy vlastně, jestli jsem to pochopil dobře, tak se stáváte z mrtvých. Je to tak?
2: Ano. Kdybych přihlédnul k tomu, že třeba Petr Chromovský, frontman, měl velice těžké zdravotní potíže nedávno, ale toto se nebudu zmiňovat. Jo, začali jsme zkoušet v jeho domku, má veliký dům, bývalou školu, ve vesnice vzdálené, 45 kilometrů z Vršovic, je to od Prahy, a tam zkoušíme teďka. No a hodláme to lidem předvést 16. června v Rockafe. Takže tímto všechny zvu a pakliže nás to bude těšit a posluchače taky, tak uvidíme, co bude dál.
1: Co přinese budoucnost. Ano. Každopádně obnovená premiéra je jasná, 16. 6.
2: Ano, Rockafe.
1: Tak jdeme za další skladbou.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A stále samozřejmě i Petr Václavek, který opět bude vynášet ten hodnotící soud. Jak bude znít?
2: Poznávám. Hráli jsme to s letadlem.
1: Ano.
2: Ale jelikož je to už 50 let, tak autora originálu si nepamatuji, přiznávám, ale ty mi jistě napovíš.
1: Napovím, ale vzhledem k tomu, že jste to hráli, tak předpokládám, že se ti to asi líbilo.
2: No samozřejmě.
1: To bylo totiž ze solovky Toma Verlaina, je jinak člena skupiny Television. Flash Lightning. Je to tak.
2: Opět dobrý vkus Pepy Vondráška.
1: Taky platí. Dobře, tak teď zabloudíme žánrově úplně dočista jinam teda. Ale o tom jsou uši, aby byly co nejpestřejší v rámci možností, tak jdeme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Hostem dnešních uší byl a ještě chvilku bude Petr Václavek, baskytarista skupin To je on a To je jen. A před ním je poslední úkol ohodnotit, okomentovat to, co právě doznělo.
2: Tak vůbec nevím, o co se jedná. Je to, že to je nějaká, nechci jít klak, rocková kapela. Myslím v tom klasickém slova smyslu, ale nevím opravdu, o koho se jedná.
1: Byly to hluboký osmdesátky. Mm-hmm. O té kapele se tenkrát říkalo jako občas, že je to art rock. Nevím, jestli tahle píseň tomu odpovídala. A je tam, člověče, budeš se divit, taky jistá návaznost na To jen. Mm-hmm. Protože bubeník téhle kapely v jistý čas, když tam nebubnoval Jirka Šimeček, tak s vámi hrál Libor Remta. A ten tady bubnoval.
2: Jo.
1: Index Ypsilon.
2: Tak ano, ano, o tom se zmiňoval, ano. Ale přiznám se, že jsem tu kapelu nesledoval, ani tehdy, jo, to je pravda. Ano, o tom mluvil.
1: Jsme na konci a slíbili jsme mimo jiné něco od nové skupiny To je on. Co si pustíme?
2: Pustíme si V ironii.
1: A ono to vlastně z takového, dá se tomu říkat, EPčko?
2: Ano, EPčko vlastně 5 věcí, které se nám podařilo studiově nahrát.
1: Uhum. Tak to berte i jako pozvánku na příští týden 28. v Rockcafe.
2: Kde ho budeme jakoby symbolicky křtít, i když nemáme fyzický nosič.
1: Je to digitál.
2: Ano.
1: Dobře, tak tady je To je on, skladba V ironii.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Slyšeli jste písničku V ironii od skupiny To je on, kterou tady zastupoval, myslím, tu skupinu Petr Václavek, basový kytarista, a protože on je tady vlastně vyslanec dvou kapel, zároveň i skupiny To je on, nepoměrně známější logicky, vzhledem k tomu, že ta existuje už od 80. let, byť s pauzou, tak bychom se měli pozvat i na ten comebackový koncert 16. června v Rockcafe, co ano. Si pustíme.
2: Matthew, a teď to má nějakou číslovku.
1: No, jasně, ale Matthew.
2: Matthew, ano, z toho EPčka.
1: Prostě Matouš z toho anglicky zpívaného EPčka. Takže Petře, já děkuju za návštěvu.
2: Já taky děkuju moc za pozvání.
1: Ať se oběma kapelám daří, jak to je nejde. No a to je i ode mne pro dnešek všechno. Loučí se Petr Korál a tady už jsou To a jen, tuším, že to bylo z roku 91, to EPčko, věď.
2: Ano, to bylo speciálně pro našeho, jak bych to řekl, mecenáše a zosobněného štěstí z ABC News Scotta Murphyho, který vlastně nám na to i trochu přidal.
1: Tak.
2: A to nám otevřelo náš výlet do Ameriky.
1: Ale na to už není čas. Tady jsou To a jen.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, připomenu opravdu drsná a suchá fakta. Dneska je úterý 19. května, je 5 minut po 20. a co je v úterý po 20. hodině? No jasně, roková zpovědnice. Mým hostem je velice zajímavý muž, no vzhledem k mýmu věku, tak já bych klidně si mohl dovolit říkat hoch, ano, který má 3 tituly, já vám to všechno potom vysvětlím. Je to člověk, pozor, nebude to suchoprcký rozhovor, to rozhodně ne. Bude to zase takový dialog, my se známe, to přiznávám, neznáme se zas tak dlouho, ale po několika velice oduševnělých nocích jsem si udělal na svého hosta obrázek. Vy už možná tušíte z upoutávek, kdo to je, ale já to řeknu až

0: Roková spovědnice.
1: Tak teď už můžu představit svýho hosta a promiňte, budu se muset soustředit, protože před i za jeho jménem je spoustu zkratek, o kterých vím, o jedný jsem nic nevěděl, ale už jsem poučen, tak jdem na to. Mým dnešním hostem je historik, docent, doktor filozofie. Historik jsem řekl, že jo, ano. Pozor, herec Petr Koura, PhD, zvaný Kourič. Nazdar, Peťo.
2: Čau. Ahoj, Dané, a dobrý večer.
1: Toho herce vysvětlíme potom později, ale pojďme k tvý profesi, a to je profese historika. Ty se zaměřuješ především na novodobí dějiny.
2: Přesně tak.
1: To jsem se chtěl zeptat. Kdy začínají novodobí dějiny od těch starých dějin?
2: Tak u nás to máme docela jasný, rokem 1918.
1: Takže první republikou.
2: První republikou, možná ještě i ta první světová válka, ta se tam dá taky započítat, ale první světová válka změnila tu lidskou společnost, takže 20. století začíná teda první světovou válkou a pokračuje první republikou, takže to jsou novodobé dějiny.
1: To znamená, pane docente, o 19. století aniž víte prdlajs? To řeknu takhle, ne, to je blbost.
2: Tak něco málo o něm vím, mám taky zkoušky z těch starších období, včetně středověku, starověku, ale specializuju se na to 20. století.
1: Mm-hmm. Historik, já sleduju spoustu diskuzí, debat z historiky, dost mě to začalo zajímat v posledních 10, možná i 20 letech, protože to hrozně zajímavý, protože když je člověk mladý, jo, ne, tak ty seš mladý, to je pravda, ale já když jsem byl mladý, tak mě historie de facto vůbec nezajímala, dokladem je toho, a nebyl jsem asi sám, dokladem toho je ten fakt, že mý spolužáci na základce, no to už vůbec, že jo, ale to stejně do nás furt jako jebali ty sovětský soudruhy a armády a druhou světovou a Josefa, že jo, a na tom gimplu taky, tam jsme měli taky jiný zájem trošku, že jo, až potom s věkem se člověk o ty dějiny zajímá, takže jsem pochopil, že když člověk správně objektivně nepochopí historii, tak vlastně správně objektivně nemůže chápat ani současnost a už vůbec neví, co bude v budoucnosti.
2: Přesně tak.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: A co tebe dovedlo k té historii, k studiu tady toho oboru? Na filozofické fakultě, předpokládám.
2: No, vystudoval jsem filozofickou fakultu, obor historie, politologie, ale politologii jsem se nikdy nevěnoval, takže považuji se za historika. A začal jsem studovat 96. A jako mě dějepis bavil, jo, od vlastně začátku, už jsem se na něj i těšil na prvním stupni a byly různý období, které mě bavily, takže třeba jednu dobu husitství, ale nakonec to jako vykrystalizovalo do těch moderních dějin. A asi to bylo téma, kterým jsem se začal zabývat potom na výšce, a sice protinacistický odboj, takže doba druhé světové války. Takže jak jsi zmínil, že tě to nebavilo za studií, tak mě to bavilo, protože už jsem teda studoval v té jiné době, kdy už do nás nic nehustili a naopak k nám do Klatov přijeli piloti RAF, takže měl jsem možnost setkat se s těmahle lidma, nebo parašutisti z druhé světové války, takže pro mě to byly opravdu hrdinové ti lidé, co jsem se s nima mohl setkat a začal jsem se tou dobou zabývat.
1: To ti závidím, protože za mého mládí piloti RAF ještě lítali nad Anglií.
2: já myslím, že spíš ještě seděli někde v uranových lágrech.
1: Jo, to je pravda, asi tak by to vyšlo historicky objektivně líp. Tak pojďme si pustit první tvůj příspěvek, který, přátelé, je na začátek velice zvláštní. Vybral to samozřejmě Peťa, ale má to souvislost jednak s historií a jednak s dobou, kdy už se k nám blížil nebo už u nás byl nacismus německý.
2: Už u nás byl.
1: Jo, tak to vysvětlíš potom, jo?
2: Vysvětlím.
1: Tak já pustím tu píseň a ty mi řekneš, kdo to zpívá, co je to za nahrávku, kdo doprovází tu zpěvačku, to můžu prozradit. To jo, víc ne, protože víc ani nevím. Tak to nám všechno vysvětlí Petr Koura.

0: Povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Peťo, co jsme slyšeli, to je jednoznačně stará nahrávka,
2: ano.
1: Poměrně nekvalitní,
2: ano.
1: Všechno vysvětlíš samozřejmě. Já se chci právě zeptat, jak už jsem předeslal, kdo to zpíval, z který je to doby a proč si tuhle nahrávku vybral. Týká se to historie.
2: Týká, ano. Určitě. Tak možná si někteří posluchači mysleli, že poslouchají Inku Zemánkovou, první českou swingovou zpěvačku, a její hit Rádo zpívám hot. A skutečně tento hit to byl, ale ne v podání Inky Zemánkové, ale zpěvačky, která si říkala Duca Fischerová. A my o ní moc nevíme, protože ona byla židovka a nemohla tedy za druhé světové války, no za protektorátu, zpívat. Nacisté zakázali židům zpívat, veřejně vystupovat, dokonce i vlastnit hudební nástroje. A tahle nahrávka je to vlastně demo, je to historický demáč, jak říkáte vy hudebníci, z roku 1940 a vznikl v době, kdy bylo jasné, že není šance na to, aby to veřejně vyšlo třeba na šelakové desce. A zdá se, že, nebo já mám takovou hypotézu, že tou první českou singovou zpěvačkou měla být právě ta Duca Fischerová. Ale protože přišla okupace, tak se jí nemohla stát a stala se jí už zmiňovaná Inka Zemánková. V roce 1938 totiž v novinách v jednom časopise, takovým jako lifestyleovým, vyšel článek o té Duce Fischerové. Je tam její fotografie a právě tam je, že je tedy úspěšná zpěvačka a že ji brzy uvidíme ve filmu a tedy, že ji čeká jako velice dobrá kariéra, nejenom hudební, ale i filmová. Za půl roku přišli nacisté a nic z toho se nenaplnilo. A ze vzpomínek pamětníků víme, že ona tedy měla zahynout v plynových komorách, ale mně se nepodařilo dohledat kdy a kde. Prostě osoba jejího jména a jejího věku se nevyskytuje v dobových pramenech, v dobových dokumentech. A je teda pravděpodobné, že ona se jmenovala úplně jinak. A to Duca Fischerová bylo
1: pseudonym,
2: umělecké jméno. Mm-hmm. Takže chtěl bych vyzvat posluchače, jestli někdo něco ví o téhle dívce, tak ať se mi ozve. A velice rád budu za každou informaci, která povede k tomu objasnit její osud, protože ona nahrála celkem 3 nahrávky s orchestrem R.A. Dvorského. První 2 v roce 1938, ty jsou, řekněme, profi, a tahle už je tedy o 2 roky později a právě na piano ji doprovází R.A. Dvorský a už je to prostě ten historický demáč. Já mám takové jako podezření, že to bylo prostě, protože ona měla tuhle písničku zpívat, místo ní zpívala ta Inka Zemánková a jaksi na památku jí to R.A. Dvorský tímhle způsobem zaznamenal. Takže my máme ten její hlas, ale nemáme...
1: Nevíme o ní vůbec.
2: Nevíme, kdy, kde se narodila, ani kdy a kde zemřela. Takže je to neuvěřitelné, že ve 20. století se mohlo stát, že člověk přišel do nahrávacího studia, jako dneska my dva, nahrál tam písničku a pak zmizel vlastně beze stopy. Takže to je moje práce historika, tyhle příběhy objevovat a vlastně dávat těm obětem nacismu tváře a příběhy jména, abychom věděli, jak ti lidé vlastně dopadli.
1: Mm-hmm. To je zaslužná práce, ale teda nezávidím to dohledat. Tak kdybyste něco věděli o Duce Fischerové, tak najděte si web Petra Koury a pokud posloucháte a pokud máte povědomost o příběhu tyhletý židovský zpěvačky, bude jenom rád, a to se neděláme srandu teď, prosím vás, jo, to teď fakt myslíme naprosto vážně. Já mám ještě jednu doplňující otázku. Říkal jsi, že ten demáč vzniknul v roce 1940, pokud se nemýlím.
2: Ano.
1: To ten R.A. Dvorský docela kurně ale riskoval.
2: Riskoval,
1: co?
2: Přesně tak.
1: Protože kdyby se to gestapo, nebo jak se ty šmejdi jmenovali, to dověděli, no tak má po ptákách, že? Co se tam bude povídat.
2: Ta Duca už v nahrávacím studiu neměla co dělat. To už jako židovka měla zakázaný vstup. Takže, a Dvorský to věděl, takže vědomě porušoval okupační nařízení.
1: Jasně. A ještě jedna doplňující otázka. Hrozně zajímavý tenhle příběh pro mě. Mě strašně zaujalo. Já vím, že bylo perzekovaný židovský obyvatelstvo, že jo, s nástupem nácků. A poprvé v životě o tebe jsem slyšel, že jim dokonce byly zabavovány hudební nástroje. To jsem fakt nikdy neslyšel za celý svůj už velmi dlouhý až nevkusně dlouhý život.
2: Muzikantský život bych ještě doplnil.
1: No a muzikantský, no.
2: Jo, takže skutečně to tak bylo, že museli odevzdat hudební nástroje a existuje vzpomínka, že jeden trumpetista židovský tak prohlásil, že na jeho jazzovou trubku nebudou hrát náckové žádný pruský marše a tak ji předtím znehodnotil, takže ji položil do kyseliny, ponořil do kyseliny a vlastně ty písty té trubky byly znehodnoceny, takže odevzdal nástroj, ale náckové si na tu jeho trubku už nezahráli. Jo, co to muselo pro toho člověka být, že ten milovaný nástroj takhle znehodnotil, dovedeme si to asi představit, ale udělal to, aby prostě nepadla trubka do rukou nepřítele.
1: No já mám takový pocit, Peťo, že v té době, když seš pod takovýmhle tlakem nesmyslným, že jo, nakonec to sami dělali bolševici, trošku zase jinak, po 48., co se budeme povědat, k tomu se ještě možná dostanem, tak děláš v podstatě už věci, které bys normálně, kdybys chtěl normálně znehodnotit trubku z nějakého jiného třeba důvodu, tak bys ji třeba dal pod koleje vlaku, že jo? Ten by si s ní, ten by s ní udělal jako plíšky na, na ty, na turistický hole, jo? Ale že to udělal tímhle způsobem, tak už byl, to byl vlastně takový už asi protest. Hmm. Ale to se můžeme jenom domnívat a já do toho nebudu kecat, protože ty jsi historik, já se jenom domnívám. Já jsem člověk, který se celý život jenom domnívá.
2: To můžeš, ale o historii přece můžou mluvit i nehistorikové, takže já jsem moc rád, že tě historie zajímá a dost často se o ní bavíme.
1: Ale počkej, teď ti nechci jako pochlebovat, jo? Ale ty mě neznáš. Ty mě neznáš, ale já tě znám. Já jsem tě viděl už před 10, 15, je to možný lety, určitě. Už jsi byl známá osobnost jako historik a viděl jsem tě v různých debatách, diskuzích o historii a dobře, no tak to se stává, že? A potom jsem byl v nějaký hospodě na Vinohradech, v Koruní mám takový dojem a ty jsi tam přišel a kalil jsi tam pivo s někým a já jsem tam byl s nějakou slečnou, já nevím, a říkám, to je ten historik, který, no ten hippízák tam, jak jsi sednul, tohle. A jak se jmenuje? No to já nevím, protože jsem si jméno samozřejmě nepamatoval. Ale já tě znám, jo. Takže pozor, to jenom... Hele, tak pojďme
2: to,
1: hrát
2: to
1: zase.
2: Mě těší. Já no tady ještě k tomu hippízák, tak
1: já jsem se
2: dozvěděl, protože teda si pěstuju dlouhé vlasy a dozvěděl jsem se už před lety, že údajně o mě psali Haló noviny, komunistické noviny Haló noviny. A že to bylo něco ve smyslu, Petr Koura, ten historik, co jako se zabývá odbojem, je docela dobrý, akorát by se měl ostříhat. A mě to strašně teda jako potěšilo, jo, protože tohle přesně dělali nacisti a pak teda komunisti. A hledal jsem ten článek, bohužel jsem ho nenašel. Takže jestli o mě Haló noviny napsali, že bych se měl ostříhat, tak pro mě nemůže být větší podsta.
1: No, je dobré, ale měl by se ostříhat.
2: Přesně tak.
1: To si tak nějak... Teda tyhle výzvy jsem měl taky, ale s jednou výjimkou, že neříkali, že jsem dobrý. Říkali jenom, měl by se ostříhat. Já pouštím další pecku od tebe.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Petr Koura, zvaný Kourič, historik a taky herec. No a ještě musím doplnit, milovník a znalec třtinového rumu, docente, mohl jsem to takhle říct, jo? Nebo neudělám ti nějaký průser v akademických kruzích.
2: Snad ne, no.
1: Snad ne. Jako znalec, jako ne, že pije ve velké množství, vážení paní, pánové, kolegové z Akademie věd. On to piju já a on mě jenom doporučí.
2: Jenom decentně.
1: Jenom decentně, přesně, ano. Ale fakt jsem tak myslel, ale to pozor.
2: No.
1: Peťo, my jsme si hráli píseň, kterou zpíval Teddy Stauffer.
2: Ano.
1: Kdo byl Teddy Stauffer?
2: Tak byl to velice populární dirigent německého swingového orchestru ve 30. letech. Pocházel tedy ze Švýcarska, ale jeho mateřštinou byla němčina, takže založil tenhle orchestr, který si říkal Original Teddy's, tedy originální medvídci, podle toho, že ten kapelník se jmenoval Teddy křestním jménem. A byl to jeden z nejprogresivnějších swingových orchestrů, tedy v nacistickém Německu. A mám strašně rád tuhle nahrávku, což je jako americká swingovka Shedrack. Vychází to z Bible. Zpíval to tedy Louis Armstrong, takže lze najít třeba na YouTube i nahrávku Armstrongovou. Mně se dokonce
1: jako
2: líbí...
1: Jako originál.
2: Tedy. Originál. A mně se víc líbí ten Teddy Stauffer. Přijde mi takový, jako, že to víc swinguje. Ale ten kontext je naprosto jako děsivý, protože o čem ta píseň je, námět čerpá ten text z Bible, ze Starého zákona, ze starozákonní knihy Daniel. Jenom zeptám se, znáš knihu Daniel?
1: Něco mi to říká, to jméno, ale knihu neznám. Já fakt jako jsem v tomhle úplně blbej. Starý zákon, nový zákon, jo, tak samozřejmě některé věci v jiných souvislostech, jako když je třeba ve filmu, nějaký literatuře, nějaký odkaz, jo, vys takový knihy, jako nebo filmy, Jméno růže, že jo, jak se jmenoval ten další film, který taky je na základě, jak se jmenoval ten spisovatel?
2: Umberto Eco.
1: Umberto Eco, kde se v podstatě bádá, nebo ten hlavní hrdina bádá, zdali Ježíš z Máří měli potomka, nebo neměli.
2: Šifru mistra Leonarda.
1: Ano, ano, je to ono.
2: Tak už není Eco, to je Dan Brown, ale...
1: Jo, tak vidíš to, tak ale... vidíš to. Tak já to sice znám, ale jsem velmi nepřesný v tomhle. Za to se fakt všem omlouvám, ale mám tady... Petra Kouru, který to vždycky uvede na správnou míru. Tak jenom chci doplnit, že jenom z těch odkazů, jakoby, tu Bibli jakoby vyzobávám takový, co v ní asi, ale já jsem, pozor, já jsem se snažil číst Bibli někdy v těch gympláckých letech, ale já jsem prostě

0: toho nevydržel. Pro mě to bylo nezáživný. Jo. Tak já vím, že pro tebe to je historický materiál, který, z kterého čerpáš. Ale pro mě ne, no. Tak jako je, Bible je fajn, ale jak máš potom udělat nějakou rockovou písničku? Ale jsou takový kapely, že jo, který dělají tuhle tu muziku. Ale pro mě ne, no. Já jsem takový lidovej, takže ne, no. Tak ale já jsem tě nechtěl přerušovat, takže neznám tu Bibli.
1: Takže, protože jsme ve spovědnici, tak teda jsem vybral tuhle biblickou píseň.
0: A o čem, správná volba.
1: O čem je teda ten příběh z té knihy Daniel? Je to tedy z takzvaného babylonského zajetí, kdy Židé jsou tedy zajati Babyloniany a oni jim nutí jejich božstvo, aby tedy neuctívali svého boha, ale jejich. A ten zlý král Nabukadnezar tak vydá nařízení, že když se rozezní zvuky různých nástrojů, takže mají tedy padnout lidé na kolena a uctívat ty bohy. A Židé samozřejmě s tím mají problém a tři mladíci židovští tak to odmítnou a jmenují se Šedrak, Mešak a Abednego. Takže ta jména jsme tam vlastně slyšeli v refrénu a za trest oni jsou vhozeni do ohnivé pece a Hospodin jim pomůže a vlastně přežijí. Takže je to vlastně jako neuvěřitelný, že a ten bůh Nabukadnezar pochopí, že Hospodin je mocný bůh, když ochrání tyhle tři mladíky. Takže ten motiv tří mládenců v ohnivé peci se objevuje třeba i v křesťanské ikonografii a ty muzikanti si to vybrali, protože tam se zmiňou ty nástroje.
0: Já už
1: nástroje.
0: Chápu tu souvislost.
1: Jo, takže když zazní zvuk trubky a když zazní zvuk bubnu a tam jsou vlastně ty sóla jako těch nástrojů, takže to je jako v Americe, tam si to vybrali ty hudebníci kvůli tomu, že tam mohou předvádět ty nástroje. Ale když to v roce 39 stáhneme na nacistické Německo, tak vlastně potomci těch tří statečných židovských mládenců také skončí v té peci, v osvětimské peci. Takže ta písnička je nevřitelně prorocká, co se vlastně stane se Židy v nacistickém Německu.
0: A myslel to tak tedy Štaufer?
1: To nevíme, bohužel, ale myslím si, že...
0: Jestli to byl záměr.
1: Asi to záměr byl.
0: Tady v té souvislosti.
1: Protože už teda v tom roce 39 zpívat v nacistickém Německu o třech Židech, kteří se vzepřou autoritě a díky tedy božímu zásahu přežijou, tak už to samo o sobě bylo velice odvážné. Takže ta nahrávka vznikla tedy v Německu, ale brzy na to tedy Štaufer emigroval do Švýcarska. Jinak teda se mu ještě připisuje taková jedna frajeřinka, bohužel to nemáme zaznamenaný teda ve zvuku, a sice, že zesvingoval hymnu nacistické strany Horst Wessellied, známou také jako Die Fahne Hoch. Jo, tak tohle teda jako se traduje ve vzpomínkách pamětníků, ale nikde se to nezachovalo.
0: Nikdo to nikdy nenašel, tu nahrávku.
1: Nebo nenahráli to, asi to jenom při koncertech hráli. Protože teda v tom nacistickém Německu tahle hudba byla nežádoucí, jazzová, myslím. Nebyl jazz nikdy zakázán, tím se právě také zabývám ve svém výzkumu, že traduje se, že prostě nacisté nenáviděli jazz, protože to byla, jak oni říkali, židonegerská hudba, ale oni ho nezakázali, protože jestli chceš něco zakázat, musíš to definovat. A on je to dost těžký definovat, co je a co už není jazz. A ten tedy Štaufer to právě využíval, takže tak jako proplouval.
0: Já.
1: A občas si střihnul nějakou takovouhle odvážnou skladbu. No a právě se traduje, že když ho teda ty náckové na nějakém koncertu pérovali, tak říkal, a tak já vám zahraju tu vaší písničku a zahrál teda v té swingové úpravě Die Fahne Hoch. Čímž je teda dovedl k zuřivosti.
0: Jasně. Nenáviděli swing nacisti.
1: Ano.
0: Tam je zajímavý, jak rychle v těch dějinách novodobých, v tom Německu konkrétně, jak rychle se to překlenulo z té doby Výmarské republiky.
1: Ano.
0: Znáš seriál, výborný seriál, Babylon Berlin?
1: Samozřejmě.
0: To je...
1: Dokonce jsem uvažoval, že bych tady zahrál i tu písničku Zu Asche zu Staub, kterou mám moc rád, co byla na konci vlastně první série vždycky v titulcích. Takže ten seriál je úžasný, mám ho rád.
0: No, já taky. Já teda jsem byl taky přiveden zase nějakou druhou osobou k tomu, protože jsem to neznal a strašně mě to chytlo. A koukal jsem třeba pak na celou noc, jak ty díly šly po sobě. A tam v té době Výmarské republiky ta společnost v Německu žila neskutečně, řekl bych, až takovým tím hippizáckým životem 60. let, když to překleneme do 60. Prostě od vás, že jo. Kalilo se, zpívalo se, tančilo se. dobře se žilo vlastně jakoby a ten swing tam jel teda na plný pecky. A ze dne na den jakoby ti náckové přišli a prostě to zatípli. To je neskutečný. Tam jsou zase takový paralely třeba s Big Beatem, že jo, undergroundem tady u nás, ale to už je zase další historie. Hele, my musíme taky hrát, Peťo, nemůžeme jenom tak.
1: Souřejmě.
0: Tak co jsi vybral dál?
1: Marcias
0: jsi vybral.
1: Máme tam kapelu Marcias, kterou mám rád už od mých teenagerských let a jelikož nedávno zemřel Oscar Petr, vlastně jeden ze zakládajícího tria Marcias vedle Petra Kalandry a Zuzany Michnové, tak chtěl jsem zahrát Marcias a jelikož Zmrzlinář je trošku už profláklej a dost se hrál, tak jsem vybral Lilin tanec, což je skladba taktéž od Oscara Petra a je z toho prvního alba Marcias.
0: Přesně tak a je to vzpomínka zároveň jak na Oscara Petra, jak si správně poznávala na Petra Kalandru, který už tam je dlouhodlý v tom rockovém nebo folkrockovém nebi. A taky musíme připomenout Zuzanu Michnovou, která bude na Beatový síni slávy v Lokti nad Ohří nominována do kategorie osobnost. Tak tady máme všechny tři pohromadě.

0: Radio Beat. Rocková spovědnice.
1: Tak přátelé, se soustředuju na výměnu muziky. Jedenáctka si říkal, vy?
2: Tady. Ano, jedenáctka.
1: Jasně, jedenáctka máme připravenou další skladbu, to představíme za chvíli. Hele, my jsme teď měli hrozně zajímavý telefonát. Jsem do rádia. Poslucháč, který nám řekl, že je malíř a měl ne výhrady, měl v podstatě svůj takový zvláštní názor, protože se mu zdálo, jak já jsem pochopil, nebo Peťo, když tak mě oprav, že jako negativně mluvíme o Němcích jako takových. Ne o náckých, to s náma naprosto souhlasil, to je pravda, ale že o Němcích jako takových a že v podstatě určitý konflikty, já to zkusím říct ve zkratce, vznikají díky různým antagonismům a z obou stran, abych to řekl takhle.
2: Asi tak, jsem to taky pochopil.
1: Pokračuj.
2: A že on měl pocit, že teda zapomínáme na ty naše české kolaboranty a antisemity, kteří také útočili na Židy, že to nebyli jenom Němci. A já jsem chtěl právě pustit písničku německých antifašistů, jmenuje se Morzoldaten a vznikla v roce 1933 v jednom z prvních koncentráků, ale chtěl jsem pustit její verzi, naspívanou německou punkovou kapelou Die Toten Hosen, což v překladu znamená mrtvý kalhoty. A takže tuhle kapelu mám rád, ona bude příští týden vystupovat v Praze a chtěl jsem pustit Morzoldaten, ale nepodařilo se nám to.
1: Ještě se nám to třeba podaří, jo?
2: Třeba se to povede.
1: Skrytá, takže... zakázaná, zablokovaná nahrávka.
2: Ano, takže píseň byla samozřejmě zakázaná do roku 45 v nacistickém Německu a teď máme problém ji pustit a tím jsem chtěl připomenout právě i ty německé antifašisty a i to, jak vlastně dneska se tahle kapela staví proti těm nezdravým tendencím nebo podivným tendencím v německé, řekl bych možná i evropské společnosti a touhle písní se jednoznačně hlásí k odkazu německých antifašistů. Takže tohle jsem chtěl mimo jiné zmínit. Jinak dozněla tedy píseň Vladimíra Mišíka, která je zhudebněnou básní Václava Hraběte, kterou já mám teda velice rád. Tu píseň vybral Dan, takže jsem rád, že ji vybral, aniž jsme se o tom bavili. A já ji dokonce zmiňuji někdy i při přednáškách a někdy i při zkouškách, když zkouším studenty, protože tam je ten krásný verš Můj děda byl legionář, válčil na Piavě. Takže když mluvím o tedy československých legionářích v Itálii, tak zmiňuji, že jedno z míst, kde válčili, tak byla řeka Piava. A když občas ten student u zkoušky neví, tak říká, vy neznáte tu Mišíkovu píseň nebo tu Hrabětovu báseň Můj děda byl legionář, válčil na Piavě. Takže snažím se používat i tyhle, řekněme, kulturní produkty k tomu, abych učil historii.
1: To je dobrá metoda, čopeče. Já jenom připomenu, že čeští legionáři na Piavě, to byla první světová, říkám to správně.
2: Ano, ano.
1: Teď se tě zase blbě zeptám, Piava je pád? Nebo ne?
2: Piava je řeka, jmenuje se Piava.
1: No Piava, ale je to pád, řeka pád?
2: Ne,
1: to je jiná řeka.
2: Jiná řeka.
1: Ale je to taky tam pod Alpama někde tam, ne?
2: No, je to v horách, takže jo. Bylo to vlastně v horském terénu.
1: Jo, já jsem viděl dokument o českých legionářích, kteří stáli na straně Itálie, která bojovala proti Rakousku-Uhersku, respektive proti Německu-Rakousku-Uhersku. Vidíš, něco si z toho nějakou pamatuju. No.
2: A vlastně tuhle problematiku zobrazuje ještě jeden slavný román světové literatury S bohem armádo od Hemingway. A tam vlastně je i zmínka o Češích, že Češi nejsou moc dobří bojovníci, protože utíkají z té rakouské armády k těm Italům. Takže je to tam v nějakém jednom dialogu zmíněno, že a z těchto přeběhlých Čechů se právě stávali ty legionáři, kteří pak znovu bojovali po boku Italů proti Rakousku-Uhersku.
1: Tady ta zmínka to byla o nějakého rakouského kapitána, no, to je jasný, že jo. Tady má úplně jiný názor, než bychom mohli mít. Ještě Remarka můžeme připomenout na západní frontě klid, ale to už je zase, to je taky první světová, ale to jenom mě napadlo, jako jak se mi to vybavuje v té vypitý hlavě, člověče, jde to docela.
2: No zdá se, že něco ten školní dějepis to by zanechal, tak to mám radost.
1: Jo, jsem vždycky měl v těch předmětech, neznáš ten Ford, jsi to nepožíval? Vždycky, když už jsme toho měli jako s klukama dost, tak jsme si koupili o přestávce. I dělák jsme měli v odpoledním vysílání. Tak jsme si koupili v Samošce lahváče. Kámoš měl tatínka instalatéra. A vždycky z té dílny ukrad takový ty hadičky pružný. No a tu hadičku si zdal takhle pod košily. Aha. Takhle, víš, takhle na koutku, takhle. No a ten druhý konec samozřejmě do toho lahváče, který byl v té tašce. A takhle si... A zjistil jsem, že člověče, když je člověk trošku povzbuzen, já nechci propagovat alkohol, pro boha, to ne. Ale přesto, když je povzbuzen, trošku, jo, že má hned lepší náladu, tak si víc, jak vidíš, zapamatuje. No, tak, jdeme dál. Teď si vybral co?
2: Tak vybral jsem, protože teda byli jsme u toho punku a chtěl jsem ty Toten Hosen, které se nepovedly, tak místo nich českou punkovou kapelu Už jsme doma, neboli UJD a jejich skladbu Kouzelník, kterou mám moc rád.
1: Tak jo, pro tvoji radost i pro nás všechny.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, roková zpovědnice na rádiu Beat. Mým hostem je historik Petr Koura, zvaný Kourič. To si nesmím odpustit, tady to. No a co jsem to chtěl, je 21 hodin a 6 minut, strašně nám to utíká tak rychle k věci. Už tady mám vaše reakce. Zdravíme beatovou návštěvu, tedy Péťo, to je na tebe. Fešně se to poslouchá, super vybraná hudba. Vše nejpřeje Indián z osady Skalice. A ještě další vzkaz, ono jich je víc, ale postupně je budu jakoby otesávat. Zdravím bývalého kolegu z Ústr Petra. Vždy si vzpomenu, jak mě odhalili jako agenta BIS při konferenci, kde byl i Josef Mašín. Snad si vzpomene Pavel Hojda z Prahy. Peťo, budeš na to reagovat po písničce, já pustím na úvod, cože to pustím, to udělám naší produkční velkou radost, protože to bude Bryan Adams, Summer of 69.

0: Marková zpovědnice.
1: Budeme si povídat i v další hodině s historikem Petrem Kourou, s Kouryčem zkrátka. A mám pro vás jednu dobrou zprávu, nakonec pro Péťu taky. Podařilo se mi vyškrábnout Die Toten Hosen a skladbu Die Moorsoldaten, říkám to správně, já tu němčinu opravdu neovládám.
2: Ano, výborně.
1: To je výborná zpráva pro tebe, ale i pro ostatní, protože je to fakt zajímavá skladba teda, to je pravda. Ještě si ji připomenem, ale chceš odpovědět na ten dotaz, jestli se pamatuješ kolegu?
2: Zdravím Pavla Hojdu, samozřejmě na to nejde zapomenout, to byl tedy můj kiks, kdy jeli jsme na konferenci do Bratislavy, Institutu paměti národa, kde vystupoval Josef Mašín a Milan Paumer a právě jsme se bavili o tom, že tam asi budou nějaký spolupracovníci tajných služeb, a tak jsem se jako rozhlížel a právě jsem tam viděl jednoho člověka, který jsem měl dojem, že by mohl být jeden z nich, a byl to právě Pavel Hojda, který nás poslouchá. A tak jsem to řekl jednomu kamarádovi a ten se začal strašně smát a říkal, hele, to je můj dlouholetý kamarád, a šel mu teda hned říct, že jsem ho identifikoval jako agenta tajných služeb. Takže
1: pak jsi z toho na to přišel.
2: Měli pánové celou dobu srandu.
1: No, takže koukám, že jí mají do dnes.
2: Ano, ano.
1: Tak každý se jednou...